0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava

0: Slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Růžička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Růžička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: no,
0: došlo.
1: No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasnej. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak
1: no,
0: to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky
1: na Moravu k Jožkovi Černýmu. Uh-huh. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít. No.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, tři věci mě dovolíš.
0: Dobře, pojďme na tři písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak, to se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: A já miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to byl...
0: Byl to živel?
1: Živel, obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel, nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při zkouškách?
1: No tak to já nevím.
0: Myslím jako při tom, při takové té muzikantské komunikaci.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, uh-huh. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ježkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba sešel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ježka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním

0: životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
1: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
0: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
1: Tak
0: ten...
1: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
0: asi
1: je
0: jo.
1: Fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
0: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což uh-huh. zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
1: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu
0: zahraje? Piano hraje Pavel Větrovec.
1: Paráda.

0: Deskypásky vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu, ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovalo?
2: No s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. V té Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku. Dokonce měla i v Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to oboustranný, skutečně bylo to jedinečný.
0: Ty jsi se potkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět. No, no tak, ale ne, ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby nebo prostě něco, co by, no tak, co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Karioka, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu jakoby už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tady teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme dedlý zátek, už jsi měl?
2: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba?
2: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
1: A ježiš, to ne, tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď tě nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hned moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenat můj absolutní koniec v televizii. Protože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedal. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No a já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo speciálně na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej téměř krví a Martě Skarantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidnej, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: nejdou vždycky česky za sebou.
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, samozřejmě je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pán bude stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak...

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karol Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Jiroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku, a
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu, bo, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karviné.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je zde v radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo sonda práce. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě s partou chlapů, jak si dává do nosu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se to nezbavím. Karolu Polákovi. Mňa sa každý na to pýta a už sa pomaly aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovoriť. To bolo tak, že tento Manfred to bol atlét Nemeckej demokratickej republiky, behal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v šprinte na 100 metrov a volal sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Lebo tam boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal prvá a štvrtá dráha, teda Manfred, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to s nemoh říct nejaký jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A som aj povedal teda jak? A on je, prosím tebe, no, tak čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto, a já jsem mal takú hlášku ještě peknú, jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlenka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zase došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci.
0: Humoriáda.
4: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
4: připravení
9: a byli jsme už zasvícený, že? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
4: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
4: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
4: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygr.

0: Krát ani ne, ale teď ano.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
3: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
2: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
3: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká, prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká, jo, jo, jistě, samozřejmě, přijdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká, já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá, no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
1: Humoriáda.
2: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového jsi... nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
3: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
2: Jedna z největších organizací vůbec.
3: No já vím, no, ale...
2: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
3: Fakt, jo, tak to nevím.
2: To taky neděláš.
3: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
2: Jo, jo, jo.
3: To je takový militantní.
2: No, jako bys ale do lesa chtěl.
3: No, proto...
2: Svítivý oranžový.
3: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
2: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoliv s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
3: No výborně.
2: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hepkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo.
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu, mějte
4: dobře. Taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka, Josefa.
1: Beka, ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza Zvrka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šláfá, kde má. Tam si dělali konexe a známosti. No, ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptylování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gastšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele.
4: Ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne.
4: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No, já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych se musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují jí je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: jsi se bál, jinak ano.
4: Nevím.
1: Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo
4: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne. Ne,
1: nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, děkujeme. Varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo zhruba aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sýkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici. A Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolej opal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velké. My jsme dělali Mikoláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili. No a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol, purát, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten až se padal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím pořád. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humor Jáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčný. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Firma OKD začne zasypávat první jámu dolu ČSM na Karvinsku. Extremisté nově využívají umělou inteligenci a sílí i radikalizace mladých, říká ministr vnitra Metnar. Zpráva HKO Jeseníky bude pokračovat v úpravách stezky mezi Šerákem a Keprníkem. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Začíná další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude ode dneška až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 tisíc kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
2: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
3: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudů a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
0: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Úprava horské stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách bude pokračovat. Proti investici správy chráněné krajinné oblasti za téměř 3 miliony korun se postavili někteří turisté a spolky na ochranu přírody. Podle Pavla Jurky z Agentury ochrany přírody a krajiny by ale bez úprav mohlo dojít ke zhoršení situace.
4: Tento úsek jevil známky počáteční degradace. A jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
0: Podle odpůrců investice jsou opravy necitlivé vůči přírodě.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, odpoledne místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte mezi 11 a 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Brzký ranní provoz na cestách v našem regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tři minuty po páté začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes úterní s datem 21. července. U mikrofonu kromě Terezy Hájkové i Petr Soukup, my oba vám přejeme příjemný den i poslech a začínáme Zelenou Vondráčkovou.

0: Jeden den pracuje v Kravařích, druhý den třeba ve Vřesině. Pomáhá s opatrovnictvím anebo s vyřizováním sociálních dávek. Jak se na Opavsku a Hlučínsku osvědčila sdílená sociální pracovnice? To objasní reportáž, kterou vám nabídneme krátce před 17:30. Teď si ale pojďme připomenout historii spjatou s dnešním datem 21. července.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
4: Paní Doubtfireová.
5: Mně jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, drahá.
3: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
5: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
3: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku dost oblačné a také chladnější. Na vrcholu Lysé hory v Beskydech teď naměříte necelých 6 stupňů Celsia. V Karviné v tuto chvíli 13,5 stupně. Prognóza na dnešek, na úterý s datem 21. července, hovoří o tom, že by mělo být polojasno až oblačno. Odpoledne mohou místy přijít i přehánky. Teploty do 21 stupňů, na horách pak naměříte do 15.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na Opavsku a Hlučínsku se osvědčila pomoc sdílené sociální pracovnice. Ta pomáhá starostům v 18 obcích. Řeší třeba složitou agendu v opatrovnictví a pomáhá i lidem s vyřizováním sociálních dávek. Oceňují to hlavně malé vesnice.
1: My u nás v obci máme dva opatrovance, takže vlastně nám pomáhá s tím, jakou dokumentaci vyřešit, co všechno se ještě musí udělat.
2: Pomáhala nám s opatrovankyní, kterou nám soud svěřil. Nemáme sociální odbor, který by ty věci řešil.
3: Vřesina a Hněvošice, dvě z 18 obcí, ve kterých má sdílená sociální pracovnice Tereza Beránková práce dost. Za poslední půl rok to byla i pomoc lidem bez domova, pomoc s vyřizováním příspěvků na péči a nejenom to.
4: Když se lidi dostanou do nějaké krizové situace, musí najednou řešit prostě, já nevím, ztrátu bydlení, nějaké dluhy, vyřízení třeba nějakých těch sociálních dávek, hledají práci nebo prostě nějakou návaznou službu pro seniora třeba.
3: Platí všechny zapojené obce společně. Dohromady tak může pomoci více než 25 tisícům lidí. I tam, kde ještě nebyla, je to jistota do budoucna. Zvlášť, když je to malá vesnice, říká lidovecká starostka Kravař na Hlučínsku Monika Březková.
5: Jsou vlastně v klidu, protože vědí, že kdyby cokoliv jakoby přišlo, tak se vlastně na Terezu mohou obrátit.
3: Sdílená sociální pracovnice se postupně zapojuje i do komunitního plánování a v Kravařích se spolu s dalšími podílí na přehledu, který bude sloužit zájemcům o konkrétní sociální pomoc.
5: Dávají dohromady vlastně i katalog sociálních služeb, což je fajn, když si vlastně ty služby jako ošahají, odzkoušejí a ví, co vlastně do toho katalogu potom zanést.
3: Požadavků na sociální pomoc stále přibývá, podle zkušeností starostů i proto, že se o této sdílené službě lidé postupují.

0: Ve studiu nejsem sám, u zprávařského mikrofonu už je připravená Tereza Hájková. Krátké zprávy jsou tady za chvíli.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. V Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky a Bílovce na Novojičínsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí. Krnovská radnice začala s obnovou zahrady smyslů ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada.

0: hrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce, potvrdila mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 000 diváků během 4 dní. Podle statistik Unie filmových distributorů už u nás film utržil přes 25 milionů korun. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Sněmovní probíhají stavební práce. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes Masarykovu třídu a ulici Praskovu, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Jaký bude náš dnešní dopolední program, to uslyšíte po písních Valdemara Matušky a skupiny Elán.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Zastřešený altánek a nový mobiliář jsou novinkami u zrestaurovaného pomníku Břetislava Bartoše na Frenštátských horečkách. Revitalizací je vznikla vyhlídka s názvem Milá domovina, která je vítanou modernizovanou zastávkou v rámci naučné stezky Beskydské nebe. Právě to je místo, kam nás dnes v magazínu Křížem krajem vezme redaktorka Petra Štrimplová. Doporučuji poslouchat 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou. Po telefonu přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme aktuální situací na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak většinou máme v kraji oblačno až polojasno, teploty jsou nejčastěji od 15 do 11 stupňů, výjimečně máme o něco chladněji a to kolem 10 stupňů a vítr ten je jenom slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď na celý den?
2: Dnes očekáváme většinou oblačno, teďka ještě ráno může být přechodně místy polojasno až skoro jasno, odpoledne se potom vyskytnou lokální přehánky. Maximální denní teploty budou od 18 do 22 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný severozápadní až severní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace týkající se aktuální situace. Teď už pojďme dál, jaká pak následně bude noc a co přinese zítřek?
2: Tak zpočátku noci ještě bude polojasno až oblačno, postupně bude ubývat oblačnosti, místy na skoro jasno až jasno. Minimální teploty budou od 12 do 8 stupňů, v údolí bude o něco chladněji a to až 5 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být ráno a dopoledne málo oblačnosti, odpoledne pak bude většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se také vyskytnou přeháníky. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude od 13 do 17 stupňů a vítr bude slabý, přechodně místy mírný, severozápadní až západní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí budeme mít v nejbližších 48 hodinách, nám pověděl Václav Smolka. Děkujeme za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá teď zpívala všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Máme 5 hodin 50 minut. I dnes odpoledne po 13. hodině nabídneme v našem vysílání pořad Alex a host. Pokud jste jeho pravidelnými posluchači, asi vás bude zajímat, kdo se dnes objeví u mikrofonu. Bude tam herec a dabér Jan Šťastný. A budeme poslouchat třeba i o tom, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Připomenu, že celý rozhovor s hercem Janem Šťastným si můžete poslechnout krátce po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: úžasný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Ostravský soud bude koncem měsíce pokračovat v případu, který odhalil neobvyklý způsob zásobování výrobny pervitinu. V Těrlicku se chystá veřejná diskuze o podobě nového parku. Bude většinou oblačno a naměříme do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
1: Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Případ výrobce pervitinu s tajnými schránkami a GPS souřadnicemi bude Krajský soud v Ostravě znovu řešit koncem měsíce. Podle obžaloby měl Tomáš Kyselý v centru Opavy vyrábět drogu ve velkém. Klíčová svědkyně vypověděla, že na hranicích s Polskem nacházel v plechovce suroviny pro výrobu pervitinu. Podle státní zástupkyně Šárky Kleinové jde zatím o ojedinělý způsob předávání.
4: Občas mívají takzvané mrtvé schránky. Podle výpovědi svědkyně měl získávat efedrin prostřednictvím GPS souřadnic, nicméně policie tady k tomuto informace nemá.
1: Další podrobnosti v reportáži zhruba za 20 minut. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 a 2021, kdy byl Andrej Babiš z Hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
5: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
1: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Obyvatelé Těrlicka budou zítra diskutovat o nové podobě zelené plochy u Jaškovské krčmy. Obec chce z travnatého pozemku udělat park s dětským hřištěm, přístřežkem a posezením na opékání a vyhlídkovou terasou. Na břehu má vzniknout taky nové nástupní místo pro připravovaný přívoz na přehradě. Vizualizaci zveřejnila radnice na svých webových stránkách. Veřejné projednávání začne zítra v 16 hodin v Kulturním domě na náměstí.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, teď po ránu ještě místy polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne se můžou lokálně objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměříte do 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci v ulici Frídecká probíhají stavební práce, vozovka je neprůjezdná. Objížďka vede přes ulice 1. máje a Jablunkovská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Petr Soukup u moderátorského mikrofonu přeji všem krásné už 21. červencové ráno. Máme chvíli po šesté, což znamená, že budeme gratulovat vítězslavům. Jejich jméno totiž dnes figuruje v kalendáři, mají svátek. Je to mužské křestní jméno, které má slovanský původ, dá se vložit jako slavný vítěz. Všem Vítkům anebo Slávkům přejeme tedy pěkný sváteční den a posíláme písničku Karla Zicha.

0: Aktuální případ, který rozplétá Krajský soud v Ostravě, odhaluje dosud neobvyklý způsob fungování drogového podsvětí, tajné schránky ukryté v obyčejné plechovce i předávání surovin pomocí GPS souřadnic. My vám nabídneme záznam přímo z jednací síně v reportáži krátce před 6:30. Teď se totiž bude ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže podél trupu drží pedláhve. S nádechem jdeme dolů do podřepu, paty stále na zemi, paže pokrčené u ramen. Budeme střídavě propínat ruce vpřed a zároveň držíme tělo v podřepu. Vydržíme 20 vteřin. Celý cvik opakujeme 4x. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné. Pojďme k teplotám. Slezská Hrta na Bruntálsku hlásí 10,5 stupně Celsia. Ve Frýdku Místku teď naměříte 12,5 stupně. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude většinou polojasný, případně oblačný. Odpoledne mohou místy přijít přehánky. Teploty budou nižší než včera do 21 stupňů. Na horách pak naměříte do 15.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anaka, máme 6 hodin 21 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. V drogové scéně v kraji se objevuje nový trend. Výrobci pervitinu využívají systém tajných schránek a GPS souřadnic pro předávání surovin na výrobu drogy. Odhalil to aktuální případ, který rozplétá Krajský soud v Ostravě.
1: Tomáš Kyselý si měl podle obžaloby z bytu v Opavě udělat centrum drogového biznesu s pervitinem. Je podezřelý, že vyráběl a prodával drogu po stovkách gramů. U soudu vypovídala klíčová svědkyně. Potvrdila, že v bytě byla zlatá plechovka, která sloužila jako tajná schránka. Obžalovaný dostal vždy souřadnice GPS, dal na místo peníze a pak si odnesl efedrin. Řekla to, když odpovídala na otázky předsedy senátu Romana Pokorného.
2: Ještě jak jste říkali, že jste viděla tu plechovku? Která někde jakoby...
3: Taková zlatá plechovka.
2: To je ještě jak jste říkala, že on vlastně dostává ty souřadnice, ale jestli jako nějak blíže bylo specifikováno, jakoby kde to bylo myšleno, jestli to bylo v České republice nebo někde
3: v zahraničí. Polska, myslím, že to bylo, jak říkal.
2: Blízko hranic, jo?
1: Právě z Polska podle expertů míří do regionu suroviny, ze kterých tuzemští výrobci pervitin vyrábějí. V tomto případě to bylo destilací. Systém tajných schránek a souřadnic GPS je zatím ojedinělý, říká státní zástupkyně Šárka Klein.
4: Nebývá to časté, ale občas mívají takzvané mrtvé schránky. Podle výpovědi svědkyně měl získávat efedrin prostřednictvím GPS souřadnic, nicméně policie tady k tomuto informace nemá.
1: Obhájce obžalovaného Petr Šupal se vyjádřit nechtěl. Svědkyně, která u soudu popsala systém souřadnic pro předávání peněz a surovin na výrobu pervitinu, má obavy o svou bezpečnost a tak při jejím výslechu musel obžalovaný opustit jednací síň. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.

0: Tolik zpěvačka Celine Dion, ve studiu už je Tereza Hájková, uslyšíte zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Tu podal Pavel kvůli nezařazení na summit NATO v Ankaře, kam nakonec díky předběžnému opatření soudu odjel. Vláda požaduje i vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o žalobě, podle ní kvůli údajnému aktivismu. Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě. Až do půlky září bude v Opavě otevřená výstava, která je zaměřená na historii tamního dominikánského kláštera a kostela svatého Václava. Panelová expozice ve Slezském zemském muzeu popisuje výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu. Zájemci se dozví, jak vypadala středověká řemesla a život tehdejších obyvatel Opavy. Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, teď ráno.

0: No ještě místy polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne lokálně přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně aktuálně opravují povrch vozovky v ulici Komorní. S úplnou uzavírkou tam počítejte až do neděle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Každý úterý mezi 11. a 12. hodinou dopolední vysíláme naši poradnu. Na jaké téma budeme radit právě dnes, tak to povíme po písních Janka Ledeckého a Věry Martinové. Hezké ráno.

0: Chcete si na zahradě založit skalku? Jaké místo je vhodné a jaká výsadba ideální? A jak se o skalku dobře postarat, aby byla hezká a vzkvétala? Tak s tím vám dnes budeme radit v naší rozhlasové poradně. Ta, jak známo, začíná 10 minut po 11. hodině. Nezapomeňte poslouchat. No a teď už informace o počasí.
1: Počasí.
0: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou. Po telefonu přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začneme aktuální situací na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak většinou máme v kraji oblačno až polojasno, teploty jsou nejčastěji od 15 do 11 stupňů, výjimečně máme o něco chladněji a to kolem 10 stupňů a vítr ten je jenom slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jak vypadá předpověď na celý den?
2: Dnes očekáváme většinou oblačno, teďka ještě ráno může být přechodně místy polojasno až skoro jasno, odpoledne se potom vyskytnou lokální přehánky. Maximální denní teploty budou od 18 do 22 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný, severozápadní až severní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Tolik tedy informace týkající se aktuální situace. Teď už pojďme dál, jaká pak následně bude noc a co přinese zítřek?
2: Tak zpočátku noci ještě bude polojasno až oblačno, postupně bude ubývat oblačnosti, místy na skoro jasno až jasno. Minimální teploty budou od 12 do 8 stupňů, v údolí bude o něco chladněji a to až 5 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být ráno a dopoledne málo oblačnosti, odpoledne pak bude většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se také vyskytnou přeháníky. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude od 13 do 17 stupňů a vítr bude slabý, přechodně místy mírný, severozápadní až západní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí budeme mít v nejbližších 48 hodinách, nám pověděl Václav Smolka. Děkujeme za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. I o tom bude vyprávět v rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.
5: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zpíval nám Vítězslava Vávra, teď je 6 hodin 53 minut, čas nabídnout pár pozvánek. Intenzity těla, tak to je výstava tvorby tří autorek Bronislavy Orlické, Blanky Bártové a Pavly Krkoškové. Výstavu najdete v galerii FM v Národním domě ve Frýdku Místku. Jejich dílo představuje malbu jako intimní médium. Výstava je k vidění až do 5. září. Do střediska Urzu se v Dolní Lomné vás můžeme pozvat na program s názvem Byliny Beskyt – léčivá síla přírody. Beskytské léčivky poznáte všemi smysly. Čeká vás komentovaný program v certifikované přírodní zahradě Zelený ráj, také ukázka fermentace ovoce a bylin a pozorování rostlin pod lupou i mikroskopem. Program začíná dvakrát v 9.30 a následně v 11 hodin. A na zámku v Kunýně si můžete prohlédnout výstavu S kloboukem na zámek. Prezentuje unikátní kolekci pokrývek lavy, jejichž majiteli byli představitelé našich předních šlechtických rodů. Vidět výstavu můžete do konce října.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Na Opavsku se osvědčila sdílená sociální pracovnice. V městské nemocnici Ostrava vznikl speciální pokoj pro rodiče dětí v paliativní péči. Počasí dnes bude oblačné s teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
4: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
2: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Starostové na Opavsku a Hlučínsku už téměř rok využívají služeb sdílené sociální pracovnice. V 18 obcích pomáhá hlavně s vyřizováním opatrovnictví, ale také s dalšími žádostmi o sociální pomoc. Na Terezu Beránkovou se obrací i rodinní příslušníci a lidé v nouzi. Jak sama říká, jako sdílená sociální pracovnice je připravená na jakékoliv dotazy.
5: Když se lidi dostanou do nějaké krizové situace, musí najednou řešit prostě, já nevím, ztrátu bydlení, nějaké dluhy, vyřízení třeba nějakých těch sociálních dávek, hledají práci nebo prostě nějakou návaznou službu pro seniora třeba.
2: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
6: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
2: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V městské nemocnici v Ostravě vznikla oáza klidu, místnost pro rodiče dětských pacientů, o které se starají zdravotníci dětské podpůrné a paliativní péče. Prostor vybavený jako běžný pokoj s postelí i gaučem poskytne rodičům bezpečné útočiště v těžkých chvílích. Na oázu klidu přispěli dobrovolní dárci a nadace.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, teď ráno ještě místy polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelné dobré ráno, dnes tedy s datem 21. července. U mikrofonu Petr Soukup, přeji hezký den. Mám pro vás z muziky Ilonu Čákovou, Jaromíra Nohavicu, anebo třeba Roda Stewarta. No a co se informací týče, už za chvíli je tady rubrika Dvakrát měř, jednou řeš. S Arturem Kubicou dnes budeme pěstovat jahody.

0: I do dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava zařadíme naši rozhlasovou anketu. Dnes bude letně naladěná, uslyšíte ji krátce před 7:30. Teď ale opět pár dobrých rad a nápadů má je pro nás Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Jahodníky, tak ty vám už letos přinesly určitě sladké plody a tak je dobré se na ně v červenci zaměřit a hlavně je nejvhodnější čas na výsadbu nových sazenic. Jahodníky, které chcete ponechat na záhoně ještě příštím rokem, potřebují po odplození ostříhat přebytečné výhony. Jsou ovšem i odrůdy, které ještě budou plodit a tam bychom ostříháním nadělali škodu. Jahodník dobře zalijte a mírně přihnojte. Jestliže jsou listy napadené skvrnitostí, tak je vhodné je odstranit a ponechat pouze srdíčka sazenic. Po 3 letech jahodník ztrácí sílu a je vhodné záhony obnovit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenily, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem anebo uchytíte očkem. Jakmile to zakoření, tak stačí sazenice pouze odstřihnout od matečné rostliny a přesadit. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jak to aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku vypadá? Většinou je všude polojasno, případně oblačno. Co se teplot týče, v Ostravě v tuto chvíli 14 stupňů Celsia. Ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte o stupeň níže. A teď už předpověď na celý den. Dnes by mělo být polojasno, případně oblačno. Odpoledne ojediněle mohou přijít přehánky. Teploty budou nižší než v předchozích dnech, maximálně 21 stupňů v nížinách. Na horách pak naměříte mezi 11 a 15 stupni Celsia.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: playlistu dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava se objevila i Jana Zagorová, teď je 7 hodin a 20 minut. Vyrazit se takzvaně na čundr s partou kamarádů může být dobrodružné a většinou i velmi zábavné. Na druhou stranu ale člověk musí počítat i s komáry, bolavými zády a někdy až nadměrnému propojení s matkou přírodou. Co vy, vyrazili jste někdy spát třeba pod širák a zažili ten správný vandr? Na to jsme se vás zeptali v naší rozhlasové anketě.
1: To ještě asi ne, spíš ve stanu, ale pod širým nemám takhle, jakože úplně ne.
2: Spala, ale to už je dávno, ale bylo to super. Pionýrské tábory hodně a se synem, poněvadž já jsem chrápala, tak jsem se musela vystěhovat pod širák.
3: Pod širákem jsem spala asi tak 3 roky zpátky u nás na zahradě, ale psi mě rušili od souseda.
4: Samozřejmě, že jsme spali v mládí s klukama, jak jsme jezdili na čundry, no různě, na Bystřičce, na Bašce a samozřejmě na Hlučínské štěrkovně.
5: Kdysi dávno, to je jasné, to se musí vyzkoušet na Duchoňce, na přehradě Duchoňka na Slovensku.
6: S manželkou minulý rok na Hlučíně na štěrkovně, plně to miluju.
7: Pravidelně teďka tak jedu ještě na zábor, takže jdeme spát zase na 14 dnů. Taky se nám stalo, že nechali jsme otevřené okna od aut přes noc a nikdo si toho nevšiml, takže zjištění bylo nepříjemné, ale všechno v pořádku.
8: To jsem byla podstatně mladší a jezdili jsme s dětmi na čundr a spali jsme pod čirákem. Většinou do Beskyd.
9: V roce 97 na Sázavě na vodě.
10: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu je Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující důchodci. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. V Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studenky a Bílovce na Novojičínsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. V Kravařích na Opavsku skončily venkovní práce na stavbě nové sportovní haly. Potvrdila to lidovecká starostka Monika Břesková. Krytá tělocvična bude propojená s budovou tamní základní školy a vyřeší se tím problémy s nevyhovujícím sportovním zázemím. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Maďarská světově známá šachistka Judith Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Parlament má teď na volbu nového prezidenta 30 dní. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, teď ráno ještě místy polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne lokálně přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D48 mezi 58. a 57. kilometrem ve směru na Frýdek Místek dnes probíhá sanace trhlin a spár. Počítejte s omezením v pravém místním pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jeden den pracuje.

To je v Kravařích druhý den třeba ve Vřesině. Pomáhá s opatrovnictvím nebo s vyřizováním sociálních dávek. Jak se na Opavsku a Hlučínsku osvědčila sdílená sociální pracovnice? To vám povíme už za pár minut. Teď bude zpívat Iveta Bartošová. Pěkné ráno.

0: Na Opavsku a Hlučínsku se osvědčila pomoc sdílené sociální pracovnice, která pomáhá starostům v 18 obcích. Řeší třeba složitou agendu v opatrovnictví a pomáhá lidem s vyřizováním sociálních dávek. Oceňují to tedy hlavně malé vesnice.
1: My u nás v obci máme 2 opatrovance, takže vlastně nám pomáhá s tím, jakou dokumentaci vyřešit, co všechno se ještě musí udělat.
2: Pomáhala nám s opatrovankyní, kterou nám soud svěřil. Nemáme sociální odbor, který by ty věci řešil.
3: Vřesina a Hněvošice, 2 z 18 obcí, ve kterých má sdílená sociální pracovnice Tereza Beránková práce dost. Za poslední půl rok to byla i pomoc lidem bez domova, pomoc s vyřizováním příspěvků na péči a nejenom to.
4: Když se lidi dostanou do nějaké krizové situace, musí najednou řešit prostě, já nevím, ztrátu bydlení, nějaké dluhy, vyřízení třeba nějakých těch sociálních dávek, hledají práci nebo prostě nějakou návaznou službu pro seniora třeba.
3: Platí všechny zapojené obce společně. Dohromady tak může pomoci více než 25 tisícům lidí. I tam, kde ještě nebyla, je to jistota do budoucna. Zvlášť, když je to malá vesnice, říká lidovecká starostka Kravař na Hlučínsku Monika Březková.
5: Jsou vlastně v klidu, protože vědí, že kdyby cokoliv jakoby přišlo, tak se vlastně na Terezu mohou obrátit.
3: Sdílená sociální pracovnice se postupně zapojuje i do komunitního plánování a v Kravařích se spolu s dalšími podílí na přehledu, který bude sloužit zájemcům o konkrétní sociální pomoc.
5: Dávají dohromady vlastně i katalog sociálních služeb, což je fajn, když si vlastně ty služby jako ošahají, odzkoušejí a ví, co vlastně do toho katalogu potom zanést.
3: Požadavků na sociální pomoc stále přibývá, podle zkušeností starostů i proto, že se o této sdílené službě lidé postupně rozvídají. Z Kravař Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: K vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď vstoupí meteorolog Roman Volný. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jaký je aktuální stav počasí u nás.
2: V kraji nám převládá polojasno až oblačno, je to bez sráže, jaká ranní teploty se pohybují někde zhruba od 13 do nějakých 15 nebo 16 stupňů. Vítr to provází v těchto chvílích většinou slabý jihozápadní nebo západní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na 21. červencový den?
2: V průběhu dnešního dne očekáváme jen přechodně teď v těch ranních dopoledních hodinách místy ještě polojasno, jinak bude převládat většinou oblačno. No a vypadá to, že někdy odpoledne se k tomu přidají místní přehánky. Co se týče odpoledních maxim, ty by se měly pojat většinou od 18 do 22 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách. To bude teplota kolem 14 stupňů a vítr to bude provázet zpočátku slabý jihozápadní až západní. V průběhu dne se bude měnit tam mírný, bude severozápadní až severní a bude dosahovat průměrné rychlosti toho 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci na středu a co zítra?
2: V noci postupně méně oblačnosti, zpočátku ještě oblačno, postupně ale polojasno nebo skoro jasno, ranní teploty většinou od 12 do 8 stupňů, v horských údolích to může být až k 5 stupňům, vítr jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní většinou do 4 metrů za sekundu, no a zítra potom zpočátku malá oblačnost, ale pravděpodobně v průběhu odpolední hodin té oblačnosti bude opět přibývat a k večeru se mohou výjimečně objevovat i přehánky. Zítřejší maxima nejčastěji od 19 do 23 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách, to bude teplota kolem 15 stupňů a vítr zpočátku slabý, v průběhu dne přechodně mírný, severozápadní a západní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1020 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 60 do 95%.
1: S prognozou počasí nás seznámil Roman Volný. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
5: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Blanka Šrumová a skupina Tichá dohoda, Marioneta, velký hit 90. let, 7 hodin 51 minut. Český rozhlas Ostrava teď nabídne opět pár pozvánek. Lichnovští na cestách, to je pozvání na zámek v Hradci nad Moravicí. Poznáte cestovatelské aktivity aristokracie na přelomu 19. a 20. století a třeba i příběh Karla Maxe Lichnovského, který podnikl cestu kolem světa. Prohlédnout si můžete také artefakty, které si lichnovští přivezli ze svých cest. Výstava trvá až do konce září. Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku zve na workshop zaměřený na fascinující svět našich vážek. Seznámíte se s dospělci tuzemských vážek, metodami sběru vodního hmyzu a zkusíte si jejich určování. Akce začíná v 9 hodin, končí v 17.45. A v Ostravě si můžete až do 28. srpna užít léto v centru. Bohatý program organizuje Centrum Pant u kontejnerového baru Pavilon na Černé Louce. Dnes je v nabídce projekce snímku Co jsme komu zase udělali. Začíná v 9 večer.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

nepřekládal uhlíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocovský šífy najmou ptá. Jo, ho, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podle některých poslanců i senátorů 30 let na objasnění vraždy nestačí, má být nepromlčitelná. Krnov dokončil novou kanalizaci v horní části Petrova dolu. Zpráva HKO Jeseníky bude pokračovat v úpravách stezky mezi Šerákem a Keprníkem. Obloha dnes bude většinou oblačná a naměříme do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Jestli má být vražda nepromlčitelná, řeší ve dvou návrzích změny zákona poslanci i senátoři. Zhruba 90% těchto trestných činů přitom ročně policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá, pokračuje náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
3: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 1994 bylo registrovaných skutků, konkrétně vražd, 280.
1: Loni bylo těch dokonaných 59. Za posledních 30 let policie eviduje zhruba 500 neobjasněných vražd, drtivou většinu z nich ještě z 90. let. Krnovské vodovody a kanalizace mají hotovou další část nové kanalizace. Vodohospodáři ji dokončili v horní části Petrova dolu. Předtím tam kanalizace úplně chyběla. Nový úsek odpadního potrubí je dlouhý 360 metrů, říká jednatel krnovských vodovodů a kanalizací Libor Staněk.
4: Stavila se ta kanalizace proto, aby se prostě celá ta zastavba, která tam je, odkanalizovala, že ty horní partie musely mít septiky anebo žumpy, takže v rámci toho, že tam byla provizorní panelová komunikace, tak se rozhodlo, že se to zasíťuje tou kanalizací. Udělali se tam i nějaké přepoje vodovodu, aby se to mohlo udělat a bylo to prostě nahotovo a kompletní.
1: Česko a společnosti ČES a Rolls-Royce SMR dnes podepíšou v Londýně memorandum o stavbě dalších dvou malých modulárních reaktorů. Ty mají vzniknout v Dětmanovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Úprava horské stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách bude pokračovat. Proti investici správy chráněné krajinné oblasti za téměř 3 miliony korun se postavili někteří turisté a spolky na ochranu přírody. Podle Pavla Jurky z Agentury ochrany přírody a krajiny by ale bez úprav mohlo dojít ke zhoršení eroze.
5: Tento úsek jevil známky počáteční degradace. A jednoduše bychom místo na stezce stáli na v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Podle odpůrců investice jsou opravy necitlivé vůči přírodě.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, teď po ránu ještě místy polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne se můžou lokálně objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměříte maximálně 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají až do konce měsíce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, tušíte, jaké rostliny anebo živočichy najdete pouze u nás a nikde jinde na světě? Blíže nám něco k tomuto tématu poví už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ale ještě předtím si poslechneme písně od Lucie Vondráčkové a Tomáše Linky. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. U mikrofonu je Petr Soukup. Přeji všem hezký den i poslech.

0: Aktuální případ, který rozplétá krajský soud v Ostravě, odhaluje dosud neobvyklý způsob fungování drogového podsvětí. Jaký ten způsob je, to vám přiblížíme prostřednictvím reportáže, kterou uslyšíte už za 10 minut. Teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V tuto chvíli na severní Moravě a ve Slezsku všude svítí slunce a co se teplot týče, tak v Horní Lomné na Jablunkovsku 12,5 stupně, v Krnově teď naměříte 17 stupňů Celsia. Informace od našich meteorologů říkají, že dnes bude příjemný, většinou polojasný, případně oblačný den. Odpoledne může ojediněle přijít nějaká přehánka. Teploty ale nižší než v uplynulých dnech, dosáhnou maxim okolo 21 stupňů, na horách pak naměříte do 15 stupňů Celsia.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a Václav Neckář, 8 hodin 20 minut. V drogové scéně v kraji se objevuje nový trend. Výrobci pervitinu využívají systém tajných schránek a GPS souřadnic pro předávání surovin na výrobu drogy. Odhalil to aktuální případ, který rozplétá krajský soud v Ostravě.
1: Tomáš Kyselý si měl podle obžaloby z bytu v Opavě udělat centrum drogového biznesu s pervitinem. Je podezřelý, že vyráběl a prodával drogu po stovkách gramů. U soudu vypovídala klíčová svědkyně. Potvrdila, že v bytě byla zlatá plechovka, která sloužila jako tajná schránka. Obžalovaný dostal vždy souřadnice GPS, dal na místo peníze a pak si odnesl efedrin. Řekla to, když odpovídala na otázky předsedy senátu Romana Pokorného.
2: Ještě jak jste říkali, že jste viděla tu plechovku? Která někde jakoby...
3: Taková zlatá plechovka.
2: To ještě jak jste říkala, že on vlastně dostává ty souřadnice, ale že si nějak blíže bylo specifikováno, jakoby kde to bylo myšleno, jestli to bylo v České republice nebo někde
3: zapečeno. Kolem Polska, myslím, že to bylo, jak říkal.
2: Blízko Polska, hranice.
1: Právě z Polska podle expertů míří do regionu suroviny, ze kterých tuzemští výrobci pervitin vyrábějí. V tomto případě to bylo destilací. Systém tajných schránek a souřadnic GPS je zatím ojedinělý, říká státní zástupkyně Šárka Klein.
4: Nebývá to časté, ale občas mívají takzvané mrtvé schránky. Podle výpovědi svědkyně měl získávat efedrin prostřednictvím GPS souřadnic, nicméně policie tady k tomuto informace nemá.
1: Obhájce obžalovaného Petr Šupal se vyjádřit nechtěl. Svědkyně, která u soudu popsala systém souřadnic pro předávání peněz a surovin na výrobu pervitinu, má obavy o svou bezpečnost a tak při jejím výslechu musel obžalovaný opustit jednací síň. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: redakci od Robbieho Williamse nabídneme krátké zprávy. U mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Další podrobnosti přidáme ve zprávách v 9 hodin. Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a taky konzervatoří. V městské nemocnici v Ostravě vznikla oáza klidu, místnost pro rodiče dětských pacientů, o které se starají zdravotníci dětské podpůrné a paliativní péče. Prostor vybavený jako běžný pokoj s postelí i gaučem poskytne rodičům bezpečné útočiště v těžkých chvílích. Na oázu klidu přispěli dobrovolní dárci i nadace. Krnovská radnice začala s obnovou zahrady smyslu ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce, potvrdila mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 000 diváků během 4 dní. Podle statistik Unie filmových distributorů už u nás film utržil přes 25 milionů korun. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, teď ráno ještě místy polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne se můžou lokálně objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frenštátě pod Radhoštěm probíhají opravy po havárii vodovodní přípojky v ulici Horní. Vozovka bude až do příštího pondělí neprůjezdná, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaká je budoucnost arboreta ve Štramberku na Novojičínsku? Tak to vám povíme po písních Michala Tučného a Jany Kratochvílové. Pěkné ráno.

0: Zbývala nám Jana Kratochvílová v programu Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme na Novojičínsko. Rozruch v posledních dnech způsobil inzerát na prodej arboreta ve Štramberku v tamním Starém Lomu. Jako první o tom informovala Mladá fronta Dnes. Areál má stát 35 milionů korun a město řeší případný nákup. Na telefonu teď máme nezávislého starostu Štramberku Davida Plandora. Přejeme dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pane starosto, jak moc je tedy ta lokalita pro město cena?
1: Tak samozřejmě jedná se o lokalitu, která je příkladem úspěšné kultivace krajiny. Jedná se o opuštěný lom, takzvaná dolní kamenárka, kde vlastně v minulosti byla skládka, následně pak zde bylo, řekněme, pro místní obyvatele unikátní fotbalové hřiště, které bylo mezi skalami, ale vlastně potom v 90. letech prošel celý ten areál úspěšnou rekultivací, to znamená z toho lomu se stal přírodní areál, do kterého se postupně přenášely rostliny, které třeba byly už v místech postupující těžby na lomu Kotouč, a tím se vlastně tam vznikl ekosystém, který je, řekněme, unikátní, a jsou zde kromě teda těch skal i vlastně rozličné biotopy, jsou zde mokřady, jezírka a podobně. To znamená, je to jakoby unikátní přírodní areál, který vyžaduje i určitý stupeň ochrany. Další věc je, proč je zajímavé pro místní obyvatele, že vlastně ten areál byl kdysi přístupný, někteří Štramberáci zde strávili své mládí, byli zde hrali zde třeba fotbal nebo byli zde v té přírodě, ale teď následně už vlastně, když ten areál získala soukromá osoba, tak byl uzavřený a už byl hlavně v posledních letech i často uzavřen, proto tam nebylo možné se dostat. Mm-hmm.
0: Vy tady uvažujete o nákupu toho areálu, z jakých podmínek byste ho realizovali?
1: Tak samozřejmě ono to je trošku delší proces, a tak jak funguje samospráva, nemůže o tom rozhodnout starosta jako jedna osoba, ale kolektivní orgán, a to zastupitelstvo města. To se v minulém týdnu už k tomuto sešla, s tím, že teda jsme se domlouvali, za jakých podmínek bychom byli schopni, ochotní areál koupit. Ty názory se různí, ale za sebe můžu říct, že tu částku, kterou vlastně zveřejnila realitní kancelář, tak určitě nejsme schopni v aktuálním, řekněme, finančním stavu města nabídnout. To znamená, budeme chtít dále jednat, ale jaká bude výsledná částka, kterou by město chtělo do toho investovat, to je ještě otázka.
0: Arboretum je už celkem dlouho zavřené. Pokud by tedy došlo k nákupu z vaší strany, otevřeli byste ho opět veřejnosti?
1: No tak určitě, tak město jako obec, jako veřejná správa je vlastně předurčeno k tomu, aby sloužilo veřejnosti. To znamená, za nás určitě město samozřejmě by muselo se o ten areál nějakým způsobem starat, tak jak máme tu horní kamenárku, která je v majetku města, tak vlastně tuhle takzvanou dolní kamenárku bychom museli také nějakým způsobem udržovat. Existuje na to plán péče a celá řada vlastně různých omezení, jak ten areál využívat. Takže určitě bychom chtěli poskytnout areál veřejnosti, ale samozřejmě ty podmínky by se musely ještě promyslet a zpracovat.
0: Areál lomu s arboretem ve Štramberku na Novojičínsku je na prodeji. My jsme o tom teď hovořili s nezávislým starostou Štramberku Davidem Plandorem. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme hezké slunečné ráno. Co se teplot týče, Karviná hlásí 17 stupňů, Nové Hřmenovi na Bruntálsku o stupeň nižší teplota. Prognóza od meteorologů říká, že den bude příjemný, většinou polojasný nebo oblačný. Odpoledne ojediněle může dorazit přeháňka. Teploty až 21 stupňů, na horách pak do 15.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Uvažujete o tom, že si na zahradě založíte skalku? Jaké místo je vhodné a jaká výsadba ideální? A jak se o skalku dobře postarat, aby vzkvétala a vypadala krásně? Tak s tím vším vám poradíme v dnešním dopoledním vysílání. Hovořím samozřejmě o naší pravidelné úterní poradně, kterou odstartujeme 10 minut po 11. hodině. Pozvání do ní přijal zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic, kterého se budete moci zeptat samozřejmě prostřednictvím naší studiové telefonní linky i vy. Tolik tedy pozvánka k poslechu našeho vysílání. Ještě rozloučení, končí dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, které odbavil Petr Soukup. Já vám přeji krásný a pohodový den. Už za chvíli je tady Vláďa Šmehlík.
1: Zasmějte se s námi. A to starostlivá maminka povídá své jediné dcerušce. Mařenko, děvčátko moje, prosím, dneska nechoď do lesa na houby. Myslivci říkali, že by tam mohli řádit kanci. A ta dcera se lišácky usměje a povídá: maminko, vůbec o mě neboj, v lese žádný kanec dneska nebude. Všichni kanci hrají fotbal na hřišti za kostelem. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Firma OKD začne zasypávat první jámu dolu ČSM na Karvinsku. Extremisté nově využívají umělou inteligenci, sílí i radikalizace mladých, říká ministr vnitra Metnar. V Těrlicku se chystá veřejná diskuze o podobě nového parku. Obloha dnes bude oblačná a naměříme do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Začíná další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude ode dneška až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 tisíc kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
2: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak, cementopopílkovou směsí, a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měli jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
3: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudů a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
0: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve dvou případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Obyvatelé Těrlicka budou zítra diskutovat o nové podobě zelené plochy u Jaškovské krčmy. Obec chce z travnatého pozemku udělat park s dětským hřištěm, posezením na opékání a vyhlídkovou terasou. Na břehu má vzniknout taky nové nástupní místo pro připravovaný přívoz na přehradě. Vizualizaci zveřejnila radnice na svých webových stránkách. Veřejné projednání začne zítra v 16 hodin v kulturním domě na náměstí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, odpoledne se můžou lokálně objevit přehánky. Nejvyšší teploty je 18 až 22 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 u Příbora na 31. kilometru ve směru na Nový Jičín havarovalo nákladní auto s dodávkou. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 9. hodině, tohle byly zprávy s Terezou Hájkovou. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 4,5 minuty po 9. i dnes budeme začínat naše dopolední vysílání magazínem Křížem krajem. Petra Štrimplová nás vezme do Frenštátu. Stylové lavičky, výhled na město a kopce, stín pod vzrostlými stromy. Takhle vypadá místo, které najdete na frenštátských horečkách. Vyhlídka se jmenuje Milá domovina a vznikla přebudováním místa, kde je pomník Břetislava Bartoše. Pustíme si Valdemara Matušku, pustíme si Michala Prokopa a pak se tam hned zajedeme podívat. Magazín Křížem krajem začíná za malou chvíli.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Bude 9:45, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je nejvyšší čas, abychom jeli na výlet.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zastřešený altánek a nový mobiliář jsou novinkami u zrekonstruovaného pomníku Břetislava Bartoše na Frenštátských horečkách. Revitalizací tam vznikla vyhlídka s názvem Milá domovina, která je vítanou modernizovanou zastávkou v rámci naučné stezky Beskydské nebe. Do terénu se vypravila redaktorka Petra Štrimplová.
2: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodničku my jdeme od hospody u Janíka s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka.
3: Z kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízdné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory, takže moc pěkná vyhlídka.
2: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
3: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
2: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. A já se i zeptám, tady příchozí. Dobrý den. Došli jste na vyhlídku. Na jaké pouti jste?
4: My máme setkání.
2: Ano.
4: Na začátku prázdnin. Jsme utahané učitelky, takže dobíjíme baterky po školním roce a máme to tu rády.
2: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
4: Určitě a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
2: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
4: Markéta.
2: Markéta.
4: Monika.
2: A Monika, odkud jste přijeli sem?
4: Příbor a Libošť.
2: No a koukáte teda tady z vyhlídky na Frenštát, máte to jako na dlani a už to trošku znáte tady to okolí, nejste tady určitě poprvé.
4: Nejsme tu poprvé, ale vracíme se sem po několikáté.
2: Jak se daří dobíjet baterky po školním roce 2. července?
4: No, já se ocitám ve zvláštním stavu.
2: Jste na bodu nula?
4: Ano, na bodu nula.
2: Potřebujete na 100.
4: A nevím vlastně... Co teď s tím časem? Jako kdyby, ale dobí baterky je potřeba nutno, takže teď už to, ten konec byl náročný, k tomu ty horka a teď do celého světa širého.
2: Tak užijte. Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky Milá domovina.
0: No a na Frenštátské horečky se v našem vysílání vrátíme i po písničce a s Patricí Pustějovskou z Turistického informačního centra ve Frenštátě se z vyhlídky hezky rozhlédneme.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava dále posloucháte magazín Křížem krajem. Horečky na pomezí Frenštátu a Trojanovic patří mezi nejstarší beskydské turistické lokality. Jejichž rozvoj začal už v 19. století, a to díky aktivitám Pohorské jednoty Radhošť. Dnes turistům zpestřuje výlety naučná stezka Beskydské nebe, jejíž některá zastavení se dočkala revitalizace. Nové architektonické řešení má i prostranství u památníku malíře Břetislava Bartoše, které orámovanou kulisou výhledu navazuje na historickou vyhlídku. Petra Štrimplová si výhledy užila s průvodkyní Patricií Pustějovskou z Frenštátského infocentra.
4: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako vysíláči Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž, radniční věže přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
5: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, tak přesně, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
4: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu přímo malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No,
5: no a povězme, kdy teda ten altán vyrostl, možná jestli víme architektonicky, kdo zatím stojí?
4: Altán teda je tady z minulého roku, v minulém roce 2005 v létě, proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem novým a architektem je pan Foldina. Mm-hmm. Vlastně je i design jakoby toho zábradlí, je design v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
5: No a koukám, že kolem památníku Břetislava Bartoše je to tak jako pěkně prochozené, ta zemina, že tam asi děti rády přes ty kořeny
4: myslím
5: těch
4: si,
5: starých
4: že ano,
5: stromů
4: že
5: jako šplhají
4: a zkracují si cestičku a děti si potřebují hrát, takže já si myslím, že to je v pohodě.
5: Je to takový jakože interaktivní terénní areál tohlensto, protože ne každé dítě je schopno posedět na lavičce, ale tu my teďka vyzkoušíme, protože ten design těch lavíček, jak jste říkala, je to tady ponovu. To je takové krásné, no hezky se tu sedí, když
4: pádně.
5: Se ta páteř nakroutí na to dřevo.
4: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplné vedro. A přesně v takovém designu vznikly i lavičky a mobiliář a taková kaplička přístřežek u Mařenčiny Studánky, což je jedno z dalších zastavení naučné stezky Beskydské nebe. My se momentálně nacházíme teda na 7. zastavení a tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
5: Já si myslím, že kdyby člověk nemusel spěchat někam do práce anebo kamkoliv jinam, že by tady vydržel pěkný kus odpoledne a jenom se tak dívat ze zhora na ten Frenštát.
4: Je to nádherný výhled, podařilo se to.
5: Ještě nám k tomu hraje ta příroda.
4: Ptáčci nám zpívají taky, takže...
5: Krásné, přijďte pobít. Je to pozvánka nejen na vycházku, je to pozvánka do terénu na třeba delší úsek, tak jak naše dvě paní učitelky, které jsme tady zastihli. Z Frenštátu pod Radhoštěm Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: No a na další vyhlídkové místo nás vezme Iva Havlíčková, a to v zítřejším magazínu Křížem krajem. Podíváme se společně do Oder na vesmírnou lavičku. Nabízí nejen posezení a originální místo pro fotku, ale je to i výtvarné dílo umístěné v přírodě. Navíc je celá vyrobená z materiálu tradičního.

Pět minut po půl desáté, tak tohle je Tomáš Klus. Vytáčím tě dokola. A vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady se tentokrát zaměří na pažitku. Dozvíte se, jak ji udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat její květy.

0: Babské rady.
1: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. I o tom bude vyprávět v rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A už za malou chvíli se na vás bude těšit Pavel Kudrna a taky František Kinský. Přesně ve 15:45 začíná soutěž zámeckého léta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou. Stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh a správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne z těch výherců získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravena, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém Letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to pouštěný všechno, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neprosvětlo, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neúhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou. Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje. Prostě tak není každý den posvícení. Třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud bude koncem měsíce pokračovat v případu, který odhalil neobvyklý způsob zásobování výrobny pervitinu. Česko a společnosti ČES a Rolls-Royce SMR podepíšou v Londýně memorandum o stavbě dalších dvou malých modulárních reaktorů. Na Novojičínsku se objevil kočičí mor. Na člověka onemocnění není přenosné. Dnes čekejte oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Případ výrobce pervitinu s tajnými schránkami a GPS souřadnicemi bude krajský soud v Ostravě znovu řešit koncem měsíce. Podle obžaloby měl Tomáš Kyselý v centru Opavy vyrábět drogu ve velkém. Klíčová svědkyně vypověděla, že na hranicích s Polskem nacházel v plechovce suroviny pro výrobu pervitinu. Podle státní zástupkyně Šárky Kleinové jde zatím o ojedinělý způsob předávání.
2: Občas mívají takzvané mrtvé schránky. Podle výpovědi svědkyně měl získávat efedrin prostřednictvím GPS souřadnic, nicméně policie tady k tomuto informace nemá.
0: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
4: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky a Bílovce na Novojičínsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Úřady doporučují, aby lidé dočasně zrušili krmná místa, aby se infekce dál nešířila. Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
5: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizace. Zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
0: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu. Po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, odpoledne se můžou lokálně objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměříte maximálně 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Sněmovní probíhají stavební práce. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes Masarykovu třídu a ulici Praskovu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Tereza Hájková vám další zprávy nabídne v 11 hodin. Teď jsou 4 minuty po 10. a vy posloucháte Dobré dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Šmehlík. Už za malou chvíli na vás mám jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. A tak chcete-li vyhrát zajímavé ceny o cestovatelský balíček, tak neváhejte a zavolejte. Telefonní číslo do soutěže je pořád stejné. A dneska se budeme bavit radit. A víte, co já vám nebudu radit? Vy to stejně uhodnete, nebo vám aspoň budu fandit. V dalším čase nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, pozveme na zajímavá místa v Moravskoslezském kraji. A ve studiu uvítám i mou milou kolegyni Natálii Janeškovou, která se nás seznámí s tím, že v Těrlicku chtějí vytvořit nový park u Jaškovské krčmy. Jak tohle dopadne, dozvíte se z našeho vysílání. Teďka ještě Marie Rotrová a taky třeba Miroš Birka. A pak už je tady Moravskoslezský rozhlasový kvíz.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Tady Marie Opava.
1: Marie, já vás zdravím. Můžete si tam prosím stišit prvně to rádio trošku?
2: Ano, ano, ano.
1: Ať to nemáme jak v jeskyni v našem vysílání. Tak, slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak já vás vítám v naší soutěži. Tak jste připravena na otázku?
2: No, zkusím.
1: Dobře, dobře. Samozřejmě dostanete tři různé možnosti, takže můžete potom tipovat, kdybyste náhodou nevěděla. Ale myslím si, že ta dnešní otázka vůbec není složitá. Tak jdeme na to.
2: Ano.
1: Dobře, poslouchejte. Pouhých 10 kilometrů od krajského města se nachází moderní lázeňský areál obklopený lesním parkem s nádherným panoramatickým výhledem na celé Beskydy. Zdejší lázně jsou velmi oblíbené pro své blahodárné účinky na zdraví. Jejichž základem je vysoce koncentrovaná jodobromová solanka obsahující dvojnásobek soli než mořská voda. Co to tam máme za zvuky? Slyšíme se? Asi ne. Zkusíme dalšího posluchače. Dobré dopoledne. Tak první nám nevyšel. Kdo nám volá?
3: Dobrý den, tady vaše posluchačka Eva.
1: Evo, já vás zdravím. Odkud voláte?
3: Volám ze Studenky.
1: Ze Studenky. Tak jdu na tu otázku ještě jednou. Doufám, že nás taky nic nepřeruší jako s předchozí paní posluchačkou. Tak dobře, poslouchejte. Pouhých 10 kilometrů od krajského města se nachází moderní lázeňský areál obklopený lesním parkem s nádherným panoramatickým výhledem na Beskydy. Zdejší lázně jsou velmi oblíbené pro své blahodárné účinky na zdraví. Jejíž základem je vysoce koncentrovaná jodobromová solanka obsahující dvojnásobek soli než mořská voda. Tato vzácná voda se čerpá ze 400 metrů hlubokých vrtů. Jak se tyto bezbariérové slezské lázně jmenují? A máte na výběr za A sanatoria Klimkovice, za B lázně Darkov, anebo za C lázně Pustá polom.
3: No tak já bych volila za A lázně Klimkovice.
1: A máte samozřejmě naprostou pravdu, jsou to sanatoria Klimkovice, lázně Klimkovice, pouhých 10 kilometrů od Ostravy. Přestože lázně Darkov jsou o kousek dál a používají stejnou vodu. Nicméně vy vyhráváte a Klimkovice vám přinesly štěstí ve výhře. Takže blahopřeju a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
3: Ano, děkuji, zdravím všechny.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla Věra Martinová, vy ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin a téměř 22 minut. Máme připravené rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Ta první pozvánka nás zavede na Slezský břeh řeky Ostravice. Slezsko-Ostravský hrad v Ostravě v galerii představuje tvorbu šenovského malíře Viléma Vinšeho, jedné z klíčových osobností výtvarného umění Ostravska. Výstava je k vidění do konce srpna a uvádí dosud veřejně neprezentované obrazy ze soukromé sbírky. Tak tedy zaměřte na Slezsko-Ostravský hrad na úžasnou výstavu. No a míříme dál, taky zůstáváme v Ostravě. Ve světě techniky v Ostravě si během prázdnin můžete užít program Trénuj jako astronaut. Akce je součástí celorepublikové aktivity v českých science centrech. Nabízí návštěvníkům možnost vyzkoušet si přípravu na vesmírnou misi. Program je přístupný v rámci běžného provozu centra. Svět techniky najdete v Dolních Vítkovicích. No a ještě jedna mimoostravská pozvánka. Na hradě Hukvaldy si prohlédnete unikátní výstavu kostýmů a rekvizit z české pohádky Princezna zakletá v čase. Nahlédnete do zákulisí natáčení a poznáte atmosféru míst, kde film vznikal, a to včetně malebných Hukvald.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10:30. Za malou chvíli se podíváme detailně na Těrlicko. To chce totiž upravit zelenou plochu vedle tamní Jaškovské krčmy přímo u Těrlické přehrady. Má tam vzniknout nástupní místo pro nový přívoz, ale taky třeba hřiště pro děti. Už zítra se lidé sejdou, aby o podobě nového parku debatovali. Více s Natálií Janeškovou za malou chvíli.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už před písničkou, kterou teď odspívala Hana Zagorová, jsem vám sliboval čerstvé informace z Těrlicka. Už zítra odpoledne tam totiž budou lidé debatovat o proměně prostranství u Jaškovské krčmy. Obec chce upravit zelenou plochu na park a kromě toho taky postavit nové nástupní místo

0: pro chystaný přívoz na Těrlické přehradě. Detaily tam zjišťovala Natálie Janešková, reportérka Českého rozhlasu, kterou vítám ve studiu. Natálie, ahoj.
1: Dobré dopoledne. Je to tak, obec naplánovala veřejné projednání k připravované investici k novému parku u Jaškovské krčmy. Lidé se sejdou už zítra v 16 hodin v kulturním domě v Horním Těrlicku, který je přímo na náměstí naproti radnice.
0: No a co tam chce teda Těrlicko přímo změnit na tom místě?
1: A ten prostor se nachází u Přehradní ulice, kdy na jedné straně silnice je právě zmiňovaná Jaškovská krčma a z druhé strany už je parkoviště a navazuje tam zelená plocha. Radnice chce upravit travnatý prostor, včetně kusu nábřeží. Má tam vzniknout úplně nové nástupní místo, jde totiž o jednu ze tří zastávek, kde bude jezdit připravovaný přívoz na Těrlické přehradě. Ten by měl začít fungovat ještě letos v srpnu a loď by měla přepravovat lidi mezi třemi zastávkami. Jak by to místo u Jaškovské krčmy mělo vypadat, včetně vizualizací, zveřejnila radnice na svých stránkách. Prostranství zůstane zelené, se stromy a keři, bude mít chodníčky, dětské hřiště nebo třeba přístřešek s posezením na opékání. Jeden z chodníků bude mít vyhlídkovou terasu, která bude vysunutá nad svahem v místě, kde se terén začíná svažovat k vodní hladině, pak bude celé to nábřeží přetvořeno na takovou malou náplavku, budou tam schody, na které se lidé mohou posadit nebo se třeba chvíli slunit a nebudou chybět ani nové toalety. Já ještě doplním, že jde o část břehu, která se nachází v těsné blízkosti zatopené části původního Těrlicka a právě tuto historii by měly připomínat informační tabule v novém parku. Budou na nich texty o staré vesnici a taky dochované fotografie. Přehrada se začala stavět v roce 1955 a dokončena byla v roce 1964. Pod vodou zmizela část obce Dolní Těrlicko, šlo o rodinné domy, hospodářství, ale i třeba katolický kostel.
0: Novinky a aktuality z Těrlicka, tak to byla Natálie Janešková. Díky moc a přeju hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle jsou Pet Shop Boys a náš návrat do 90. a možná ještě dál posloucháte stanici, na které písničky nikdy nestárnou. Je 10:45 a svůj prostor dostane samozřejmě i Artur Kubica, náš rozhlasový zahradník a kutil a jeho tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Artur se tentokrát zaměří na jahodníky. Začínáme za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Jahodníky, tak ty vám už letos přinesly určitě sladké plody a tak je dobré se na ně v červenci zaměřit a hlavně je nejvhodnější čas na výsadbu nových sazenic. Jahodníky, které chcete ponechat na záhoně ještě příštím rokem, potřebují po odplození ostříhat přebytečné výhony. Jsou ovšem i odrůdy, které ještě budou plodit a tam bychom ostříháním nadělali škodu. Jahodník dobře zalijte a mírně přihnojte. Jestliže jsou listy napadené skvrnitostí, tak je vhodné je odstranit a ponechat pouze srdíčka sazenic. Po třech letech jahodník ztrácí sílu a je vhodné záhony obnovit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenily, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem anebo uchytíte očkem. Jakmile to zakoření, tak stačí sazenice pouze odstřihnout od matečné rostliny a přesadit. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin 53 minut. Už za 7 minut bude ve studiu i Tereza Hájková, aby vám nabídla aktuální zprávy. Aktuálně doprava, trošku se nám to pořád štosuje mezi Odrama a Bělotínem na D1, tedy mezi kilometry 311 a 321. No a pořád platí, že je kompletně uzavřená silnice mezi Brbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Musí se to všechno objíždět přes město Albrechtice, respektive přes Holčovice. Jinak to s dopravou v kraji vypadá docela dobře. Samozřejmě máme tady tradiční folklory, jako je ostravská Rudná v Kunčičkách. Tam se nám to štosuje před křižovatkou u NHčka a u Mírové osady. A za chvíli tedy zprávy. Teď ještě tedy ale Karel Gott a Bee Gees. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Hasiči stále zasahují u požáru zemědělského družstva v Hlučíně na Opavsku. Podrobnosti přidáme ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tereza Hajková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava za okamžik.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Hasiči zasahují u požáru v Hlučíně. Obyvatelé by neměli větrat. Odboráři ruzyňského letiště hrozí stávkou. Kvůli novému řediteli vyhlásili pohotovost. V Lichnově na Bruntálsku je opravené odpočinkové místo na staré cestě do Sosnové. Obloha dnes bude oblačná a naměříme do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Hasiči likvidují požár stohu v Hlučíně na Opavsku. Oheň propukl v pondělí odpoledne. Do areálu zemědělského družstva zamířilo 12 jednotek hasičů, včetně speciální techniky. Obyvatelé by neměli větrat, dokud neskončí bezpečnostní opatření. Lidem v okolí pak dorazí hromadná SMS zpráva, říká mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.
5: Na místě aktuálně zasahují 3 jednotky hasičů a také jednotka záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky s pasovým rypadlem, které rozhrabává to hořícího seno a předpoklad nasazení hasičů je minimálně ještě celý dnešní den.
3: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lašák. Jejich odbory proto vyhlásily stávkovou pohotovost. Informaci České televize potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lašáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto o budoucí fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
6: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
3: O situaci by dnes podle Pomajbíka měli odbory jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Lichnov na Bruntálsku obnovil posezení na takzvaném burďáku. Jde o odpočívadlo na staré cestě do vedlejší obce Sosnová. Lichnov původní vybavení odstranil, protože bylo staré a schátralé. Na místě se taky často scházeli vandalové a vybavení ničili, říká starostka obce Marta Otisková z Hnutí STAN.
7: To místo, které jsme znovu obnovili, umístili jsme lavice, je výhledem na obec a nejen na obec, ale i na okolí. V dálce vidíme jeseníky z horu Pradě. Takže je to pro nás cenné a pro všechny, kteří mají rádi přírodu.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno a odpoledne se můžou ojediněle objevit i přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D48 za Rychalticemi ve směru na Nový Jičín na 36. kilometru stojí porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak. Tak takové byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ještě jednou připomínáme, že pokud žijete v Hlučíně někde v blízkosti zemědělského družstva, neměli byste větrat, dokud hasiči neuhasí stoh, který tam splál už včera. Pokud sledujete Český rozhlas Ostrava, posloucháte Český rozhlas Ostrava i přes webkamery, tak už si můžete přepnout svoji webkameru na Studio 2, protože v sousedním studiu už se chystá má milá kolegyně Petra Štrimplová a dneska pro vás připravuje poradnu. Přivítá hosta, se kterým probere založení zahradní skalky a taky péči o ni. Poradna začíná za malou chvíli. Ještě předtím ale Jaromír Nohavica a taky třeba Michal Tučný. Posloucháte Český rozhlas Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové poradny. Chcete si na zahradě založit skalku? Jaké místo je vhodné a jaká výsadba ideální? Jak se o skalku dobře postarat, aby vzkvétala? S tím vším poradíme v rozhlasové poradně. Pozvání přijal zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic. Pane Pasiči, vítám vás v živém vysílání.
2: Dobrý den.
1: Tak pojďme nejprve skalku založit. Nejdřív je nutné vybrat místo. Jaké stanoviště, jaké podmínky, co do slunce, orientace, vzhledem ke světovým stranám hledám v rámci zahrady nebo toho koutu, který obhospodařuju?
2: Tak výběr místa pro skalku, většinou se skalky tvoří na svazích, kde prakticky se špatně seká tráva, nebo je podloží skalnaté, může být i vlhké, tak to je ideální místo pro skalku. Já si myslím, že úplně jedno, jestli je to orientované na jih, východ, sever, západ. Mm-hmm. Spíš je důležité, aby to místo bylo pro tu skalku jako slunečné, nebyly tam velké stromy a už nebrání nic tomu tu skalku tam jako udělat. Neměla by se ta akce celá jako uspěchá, protože skalka je velmi náročná jako na údržbu, na pleti a podobně. Takže já bych doporučoval jako si to všechno dobře rozmyslet.
1: Ano.
2: Než je to rychlou jehlou, jak se říká, a tu plochu na tu skalku dobře připravit, hlavně odplevelit.
1: Tak, tím navazuji druhou otázkou, kde ji určitě budovat nebudeme. Vy už jste částečně odpověděl, pod stromy to není vhodné, tam nám padá listí, to by ta údržba byla hodně komplikovaná.
2: Jako část té skalky může jako přejít pod ty stromy, není úplně řečeno, že by neměla být pod stromama, ale více méně skalka by měla být na slunečném místě. Musíme si uvědomit, jakou krajinu to má jako imitovat. Jo? To znamená nějaké skalnaté hory, že nad pásem lesů prakticky, kde je slunečno, teplé podmínky, protože to sluníčko rozehřívá ty kameny, takhle bychom k tomu měli přistupovat.
1: Je nějaká vhodná nebo naopak nevhodná doba na založení té skalky? Nebo je to vlastně na mém výběru?
2: Já osobně, kdybych zakladal skalku, tak udělám očistu toho terénu. Jo? Já si myslím, že by i na tohle to bylo vhodnější si přizvat nějakou profesionální firmu a celý ten tu plochu postříkat nějakým totálním systémovým herbicidem. Mm-hmm. Říkám firmu z toho důvodu, protože dneska v maloobchodní prodejně nejsou ty přípravky, které můžou používat ty profesionální firmy.
1: Ano.
2: A mám jistotu, že to odplevelím prakticky od všech vytrvalých plevelů, které mají dlouhé kořeny a zůstávají v té zemi.
1: To znamená, ale ta doba, o které jsem mluvila, asi zakládám třeba v létě, na jaře, v zimě se do toho nebudu pouštět, zmrzná půda.
2: Já bych počkal do léta, až ty plevele všechny začnou růst, nebo do pozdějšího jara, herbicidně bych to vyčistil a pak bych začal nějakým způsobem tu skalku jako tvořit, to znamená, měl bych si rozmyslet, z jakého materiálu to udělám. Skalka by neměla být sbírka kamenů z dovolené, jo, měla by to být ucelená nějaká skupina kamenů jednoho typu, jo, a neměly by být v té skalce nějakým způsobem jako rozházené, aby to nevypadalo jako skladka kamení. Vždycky ta skalka má nějaký základ, jo? To znamená nějaký dominantní kamen,
1: ano.
2: Velký, klidně podle velikosti může být i klidně 10, ale bavíme se o kamenech, které třeba zvaží 200-150 kilogramů a ty se pak dotvoří menšími kameny.
1: Kameny ještě problém. Zakládám skalku na rovině nebo raději ve svahu? Vy už jste říkal, že je to spíš svahová záležitost. Co beru v úvahu teda?
2: Ve svahu to daleko líp vynikne, ta skalka. Může samozřejmě přecházet do nějakých rovin, do nějakých teras, ale určitě jako určitě bych nedělal úplně na rovině, to by si spíš udělal nějaký trvalkový záhon.
1: A já si to ale mohu namodelovat trošku, ten relief jakoby vytvořit, byť mám teda, třeba mám místo na té rovině, já si tam můžu pohrát s tím terénem.
2: Můžete, samozřejmě může se udělat nějaký kopeček, může se udělat nějaké zítky, schody, ale když je to úplně placaté, tak je to jako složité, jo, a vždycky se musíme jako podívat i na to, jak je ta plocha velká. Jo, jestli mám tam 5 metrů čtverečních, tak tam neudělám nějakou jako velkou skálku.
1: Velkou
2: to
1: by
2: spíš šel do nějakého trvalkového záhonu, když se mi líbí ty trvalky. Jo, to je trošku jiná skupina třeba z rostlin, ale skálka podle mě by měla jít do svahu, do nějakých nepřístupných terénů. Jako.
1: Probereme to ještě podrobněji, teď si dáme písničku a hned potom přizveme do vysílání naše posluchače.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hostem té dnešní je zahradník Vlastimil Pasič. Bavíme se o skalce a skalkaření. Teď je tu prostor pro posluchače, respektive pro vaše dotazy či připomínky, zkušenosti. Telefon číslo sem do studia je 59 611 22 66. Pane Pasiči, jaký materiál budu potřebovat pro založení a vymodelování skalky?
2: Určitě bychom měli skalku dělat z jednotného materiálu. Jo? Jestli to bude pískovec, žula, šiver nebo podobné materiály, to už jako je víceméně jedno. Každý sice ten kamen má nějaké vlastnosti. Vápenec je třeba zasadíte, daří se tam potom rostlinám, které potřebují třeba vyšší pH, protože se ten vápenec postupně jako uvolňuje. Ale v globále to je jedno. Jo?
1: A co do zeminy?
2: Já bych zeminu pod než začneme modelovat skalku, tak bych tam nechal to, co tam je.
1: Ano.
2: Jo, je, hlavně ať je jako to podloží čisté od vytrvalých plevelů, zbavené, vytrvalých plevelů zbavené. S tím bych jako nedělal žádné složitosti. Pak já osobně bych se soustředil na kamen, který je v okolí. Jo, protože dneska si můžete přivést kamen odkudkoliv, ale je to, jako stojí to určité peníze a přece jenom ta skalka, která koresponduje s terénem, nebo nemusí to být s terénem, ale s tou oblastí, kde je třeba žula, tak bych ji udělal ze žuly, kde je pískovec, udělal bych ji z pískovce, aby ten materiál byl co nejlevnější. Pak by se mělo dodržet, jestli třeba ten kámen má nějaké jako, já nevím, jak se tomu odborně říká, kdyby létá, jo, nebo to vrásnění, tak by se mělo držet ve stejném směru, aby to jako pořád jako kopírovalo tu přírodu. Určitě bych tam nedělal nějaké mohyly, jo, nebo pomníky, jo, že někdo má placatý kámen a teď ho postaví na stojato, aby jako předvedl, jak je velký. Jako,
1: ano,
2: jo.
1: Ano.
2: To je nepřirozené. Takže
1: s citem, s tím pracovat.
2: S citem takhle pracovat. Vždycky by tam měl být nějaký kámen dominantní a postupně bychom jako šli do menších a menších jako velikostí. Ten terén by se měl jako vymodelovat, nedělat žádné pravidelné skladby kamenů a podobně. A měli bychom se vyvarovat jako malých kamínků. Jo? Protože v tom objemu to potom působí jako štěrkoviště.
1: Jak hluboko ty velké kameny zapouštím do země? Nebo takto, já si připravuji nějaké základy pro tu skalku, myslím tím úpravy toho terénu, aby ten dominantní nebo ty dominantní kameny tam šly zapustit?
2: Záleží, jak ten terén teda konkrétně vypadá a jestli tam chci třeba udělat přesto nějakou stezku, nebo si tam chci udělat nějaké jezírko, nebo to chci ještě domodelovat nějakou zítkou z kamení. To si musíme rozmyslet, na to se musíme jako připravit. Jinak ty kameny se zhruba by měly zapravit do jedné poloviny až jedné třetiny, aby jako neležely jako na tom povrchu, aby zase působily přirozeně. Vzhledem k té váze, tak to musí dělat nějaká technika. Jo? To znamená, stejně si musíte jako pozvat nějakého bagristu, který vám ten kámen tam usadí.
1: Záleží, ale jak velké kameny mám. Pokud počítám s menšími rozměry, jako, tak to zvládnu samozřejmě sám.
2: Čím větší plocha, tím bych tam dával
1: větší
2: kameny. Jako aspoň nějaké. Jo?
1: Imitace opravdu těch skal a přírody.
2: Jo, aby to jako vypadalo pěkně. Když uděláme malou skalku třeba z někde u nějakých schodů nebo podobně, takže tam uměrně k tomu se dá ten kámen. To třeba už fakt můžeme i ručně udělat, jo.
1: Takže počítám s drenáží na skalku, je to nutné?
2: Já si myslím,
1: nutné,
2: že úplně zase záleží na podmínkách, jo, protože jsou svahy, které jsou suché, jsou svahy, které třeba z nich může i vyvěrat voda. Jo? Ale to s drenáží moc jako si neporadíme, protože když je tam třeba na tom svahu už nějaký pramen vody, který třeba není celoroční, ale může být jenom třeba z období dešťů, tak bych spíš tenhle ten prvek využil jako k tomu, že tu vodu tam jako ukážu. Jo, že uděláme nějaké jezírko nebo odkapavací kámen nějaký. Jo, a tu vodu potom samozřejmě musíme dát pryč, to znamená, v tom prostoru bychom udělali potom nějaké štěrkové lože. Ano, jo, ano. Ale určitě nějaké folie dávat a podobně, to bych jako asi...
1: No a pokud by byla nutná, nebo pokud chci tu drenáž, tak z čeho ji připravit? Jak ji dělám?
2: Já bych použil na všechno pořád stejný materiál. Mm-hmm. Jo, to znamená, i ten štěrk, i ten drobný kámen bych použil z totožného materiálu, jak ty velké kameny. Jo, mm-hmm. Protože když tu skalku celou jako usadíme ty kameny, pak bychom měli připravit nějaký substrát, jo, kde ty rostliny budou růst. Tím se vyplní ty kapsy a do toho potom budeme sadit. Je.
1: Tomu se budeme věnovat po písničce. Připomínám ještě kontakt do studia 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Skalka, jak ji založit, čím osadit a jak o ní pečovat. O tom si dnes povídáme se zahradníkem Vlastimilem Pasičem v rozhlasové poradně. Pane Pasiči, bychom zmiňovali substrát nebo zeminu, kterou vlastně tvořím tu skalku, jaká je vhodná, jaký substrát je vhodný?
2: Substrát do skalky by měl být jako propustný. Mm-hmm. To znamená, když vezmeme klasický substrát, tak já bych tak doporučil 50% a 50% bych udělal z jemného písku a jemného kamene. Mm-hmm. To bych celé jako promíchal a teď bych ten terén jako, nebo mezi těma kameny to vyplňoval, mm-hmm. aby ty rostliny jsme připravili jako k té vysadbě. Substrát by měl být propustný, protože na horách taky je propustný substrát, je tam kamení. A takže to zase odpovídá tomu, proč děláme tu skalku a co s ní imitujeme.
1: Těm reálným přírodním podmínkám. Mhm. Chci mít ohraničenou tu skalku, počítám třeba s nějakým neviditelným obrubníkem nebo s nějakým jiným ohraničením?
2: Tak jestli ta skalka končí do trávy, mm-hmm. tak můžeme dát tam nějaký ten obrubník neviditelný, který nám jako oddělí, aby nám tam nerostla ten trávník do té skalky. A nebo se může ta skalka jako ukončit, nebo může být ukončena i třeba s nějakou cestičkou a ta už udělá tu hranici třeba z té skalky od té zbývající části zahrady.
1: Mm-hmm. Mám při tvorbě vsadit na geotextily. Jakou službu mi udělá?
2: Já si myslím, že u té skalky je to úplně zbytečnost, protože v prvé řadě, jak jsem už řekl několikrát, když je ten porost zbavený těch vytrvalých plevelů, vyčištěno, tak nás tam už bude potom trápit jenom náletový plevel. Mm-hmm. A náletový plevel z geotextilí tomu nic jako nezabraní, nemůžeme tu skalku zakryt, že? Mm-hmm. Takže musíme jí plét, s tím se musí jako počítat. Takže myslím si, že ta geotextilie je jako zbytečná.
1: Když budu chtít dotvořit skalku s jítkou, tak jak jsme zmiňovali, že to tam mohu vlastně ten prvek vložit, já to lepím něčím, nebo to volně skládám ty kameny, co je lepší?
2: Já bych řekl, že záleží na typu toho materiálu, z kterých tu skalku tvořím a teď jde o to ještě, jako jestli chci mít jako tu zítku, jako že má punc toho, že třeba je 100 let stará, mm-hmm. nebo je to nová zítka, mm-hmm. že? Takže když budu dělat novou zítku, no tak uděláme ji pěknou, třeba si vysparované kameny, ale si budu imitovat třeba nějaké, řeknu příklad, základy starého domu ano. nebo staré stodoly, tak nechám tu zítku spíš jako udělat na sucho, nějak můžem to podmáznout jílem a podobně, ale nechal bych ji na sucho, aby imitovala toho, že to je nějaká třeba základy staré budovy.
1: No a pojďme sázet. Čím teda skalku ideálně osadím, které rostliny, květiny, byliny, sukulenty, keře jsou vhodné? Nasypte to na nás.
2: Já bych jako neříkal, co je vhodné nebo není vhodné. Jo? Jako řekněme si základní pravidlo. Jo? To znamená, co nejdál, mm-hmm. sadíme větší věci.
1: Ano.
2: Jo, sadíme tam třeba.

0: bez nějaké jehličiny, můžeme tam nasadit i nějaké drobné keře. Doprostřed té skálky bych spíš situoval nějaké trvalky, které dělají trsy. Mm-hmm. A úplně na kraj k těm chodníkům bych dal nějaké floxy, nějaké plazivé věci, které právě udělají ten přechod té skálky do toho normálního prostoru zahrady. Co se týče nároků, tak bych zase jako ty trvalky rozdělil na stínomilné.
1: Ano.
0: Nebo ty, co jsou krásné ve stínu, většinou takový typ dám, jsou to většinou trvalky, které mají barevný list. Mm-hmm. Čím barevnější list, tím je ten list vybarvenější ve stínu. Mm-hmm. Potom trvalky nebo kapradiny, které třeba bychom sadili, jestli tam uděláme nějaké jezírko a podobně, jestli tam bude nějaká odkapavající voda, jak jsem říkal, z těch kamenů a podobně, tak předpokládejme, že se ten prostor zakyselí, tak zase tam se věnovat těm kyselejším rostlinám. Mm-hmm. A dolů, jak jsem říkal, dát hlavně nebo na slunečné místa, suché místa bych potom formuloval nějaké sukulenty, jako jsou netřesky, sedum a podobně. Mm-hmm.
1: Jenom co do pořadí. První asi sadím ty větší keře, zakrslé stromky nebo prostě ty rozměrově větší kusy.
0: Ano, ano, ano. Takhle by se mělo jako postupovat a hlavně bychom zase neměli z toho dělat jako sbírku. Mm-hmm. Jo? Ta zahrada by měla mít nebo ta skalka by měla mít nějakou jako vizi a neudělat z toho sbírkovou zahradu. A neměli bychom sadit po jedné rostlině. Měli bychom vždycky nasadit dvě, tři rostliny mm-hmm. jako k sobě, aby to udělalo nějaký jako dominantní jako efekt.
1: Čas na písničku, o kterou prosím v režii a hned potom se k tématu ještě naposledy vrátíme.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před námi poslední vstup dnešní poradny. Věnujeme se skalce a skalkaření, a to společně s mým hostem, zahradníkem Vlastimilem Pasičem z Dolních Životic. Pane Pasiči, jak moc druhů na té ploše skalky, kterou tvořím, kombinují? Jsou některé, které se v těsné blízkosti nesnášejí, nemají rády, na to si mám dát pozor třeba?
2: Já si myslím, že jako rostliny, že by se jako neměly rády, to jako asi není, spíš jde o to, že ta plocha nebo ta část té skalky má nějaké vlastnosti. Mm-hmm. To znamená, kde nám rostou netřesky, tak nám tam určitě neporostou jako kapradiny. Mm-hmm. Jo, protože ty potřebují víc vlhkosti.
1: Ano.
2: Co se týče pH, tam taky to není úplně jako dogma. Jo, samozřejmě třeba, když máme levizie, tak jsou jako vapení tou suší půdu, tam bychom se spíš měli soustředit na to, že třeba tu levizi nasadíme pod kámen, jako, nemyslím úplně pod kámen, ale jako ke kamení, aby to třeba bylo chráněné od dešti, je to suchomilnější rostlina, takže takhle si spíš s tím jako pohrát a jak celou tu skalku jako prakticky jako vysadíme, tak i pořád můžeme jako
1: dotvářet,
2: ale varuju, jako zase neměli bychom jezdit po nákupech a to se mi líbí a furt to tam jako budeme dosazovat, protože z toho uděláme jako džungli.
1: Znát tu míru. Kombinuji výsadbu podle náročnosti na zálivku. My jsme mluvili o těch sluných a stinných stanovištích a to by mě asi taky mělo navést.
2: Já bych celou tu skalku koncipoval tak, aby se měl co nejmenší náročnost na údržbu. I když skalka je jako nejnáročnější část zahrady, takže co se týče zálivky, v každém případě musíme počítat s tím, že v prvním roce ji musíme zalívat, než ta trvalka zapustí kořeny, než udělá ten kořenový systém. Takže musíme zalívat. Ale postupně bychom to měli omezovat až třeba na nějaké kritické období, které je v létě, tak ji můžeme celou zalít, ale neměli bychom ji zase zalívat každý den, měli se zalít, ta trvalka si nabere tu vodu a zase nějakým způsobem vydrží. Takže neměla by být skalka koncipovaná k tomu, že ji budeme neustále zalívat. Mm-hmm. Když máme, řeknu příklad, nějaké velké kameny, máme tam malé škvíry, peče tam jako sluníčko, tak vím, že ten kamen se rozehřeje, že tam je teplo, horko, dám tam sukulentní rostliny. Mm-hmm. Jestli máme větší plochu bez kamenů, tak tam dám trvalky nebo ty alpínky, které dělají třeba velký kořenový systém, protože spoustu věcí zatáhne na zimu. Jo, to znamená, že zůstane jenom kořenový systém a na jaře zase jako vyraší. A druhá skupina rostlin je, že by se to mělo zkombinovat s nějakýma jehličinama. Velmi pěkné jsou červeníky ve skalce. To jsou prakticky jehličiny, které se roubujou. To zakrslé věci. A tu skalku dělají hezkou i v zimním období, kdy právě ty trvalky zatáhnou. Rostou hrozně pomalu.
1: Takže vyniknou vlastně.
2: Vyniknou, rostou pomalu. Je už diskutabilní, jestli si vezmu roubované na nějakém kmínku, což je trošku takové jako z mého strany nepřirozené, ale je spoustu takových jehličin, které jsou roubované na nízko, to znamená, že dělají kopečky, různé borovice, i smrky. Je to pěkné v té skalce a není to, prakticky je to nenáročná věc a je to pěkné i v tom zimním období.
1: My jsme mluvili o té údržbě, že hodně záleží na tom, jak si to přichystám, odplevelím a prostě vyčistím, abych neměla té práce moc, ale s tím plevelem se samozřejmě potýkat budu s tím náletovým, takže pleju.
2: Dívejte se, jako
1: vy. Ale jak často třeba udržuju právě třeba ty jehličiny, zastřihuju a podobně.
2: Dívejte se, když jdu se podívat do skalky, jdu se pokochat s těma rostlinama, tak v jedné ruce mám nůžky a druhá ruka je připravená na plevel. A neustále se tím musíme bavit. Když vás to nebude bavit, tak vám ta skalka zaroste.
1: Zakládejte skalku.
2: Jo? A pořád, a ty nůžky jsou na to, aby jsme odstřihávali odkvetle věci, přerostle věci, pořád jí jako tvarujem, jo. Já bych to přirovnal jako, že skalka je taková evropská, možná i jenom česká specialitka, to, co třeba dělají Japonci v japonských zahradách, jo. Jo, oni si tam sadí ty svoje jehličiny, mají tam ty svoje moře písku, mají tam nějaké kameny, tak skalka je víceméně to samé. A řekl bych, že to je hodně specifický česká věc, protože jsem byl v jedné ukazkové zahradě v Polsku a tam byly zahrady různých států a česká byla skalka.
1: Skalka. Rychlá otázka na závěr. Mohu si skalku vytvořit před panelákem třeba?
2: Tam bych se toho trošku obával, ale je spoustu možností. Můžete si udělat, já nevím, jestli by se to dalo říct skalka, ale třeba takovou jako v bonzájovém stylu na balkoně, jo, že si najdu
1: mini,
2: nějaký velký,
1: truhlík, květináč,
2: nebo velký
1: obrovský
2: kámen, porovitý kámen, vysadím si tam nějaké netřesky, nějaké sukulentní rostliny, jo, to si dokážu představit, ale zase i ten panelák nebo nějaký bytový dům, dneska jsou nějaké vnitrodvory, kde se lidi starají o společnou plochu, dokážu si to představit. Na klasickém sídlišti nevím, jako já ne.
1: Necháme pracovat vaši fantazii. Rozhlasová poradna končí, víc už se tam dnes nevleze. Já děkuji za účast a cenné rady dnešnímu hostu, zahradnímu specialistovi Vlastimilu Pasičovi. Budu se, panu Pasiči, těšit někdy příště. Na shledání.
2: Děkuji za pozvání.
1: A pozvu ještě posluchače k poslechu dalšího dílu rozhlasové poradny. Tentokrát budeme řešit kvalitu vod v přírodních koupalištích. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. Už za 7 minut vám Lucie Kociánová nabídne polední zprávy. Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. O výcviku, profesionalitě, traumatech, hrdosti, ale taky o rodinách vojáků, které žijí v odloučení, bude vyprávět v zítřejším rozhovoru z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Těší se na vás Kateřina Huber.
1: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Společnost OKD dnes začíná zasypávat první ze čtyřech šachetních jam dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Známe podrobnosti, řekneme v poledních zprávách.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na Karvinsku se začíná zasypávat černouhelný důl ČSM. Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy byly v Česku nepromlčitelné. Na Opavsku se osvědčila sdílená sociální pracovnice. Odpoledne bude oblačno a místy i přehánky, teploty vystoupají na 22 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Firma OKD dnes začíná zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028. Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora. Podle její předsedkyně Moniky Novotné by změna neměla prakticky žádný efekt.
3: Je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa.
1: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo zločiny proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Starostové na Opavsku a Hlučínsku už téměř rok využívají služeb sdílené sociální pracovnice. V 18 obcích pomáhá hlavně s vyřizováním opatrovnictví, ale také s dalšími žádostmi o sociální pomoc. Na Terezu Beránkovou se obrací i rodinní příslušníci a lidé v nouzi. Jak sama říká, jako sdílená sociální pracovnice je připravená na jakékoliv dotazy.
4: Když se lidi dostanou do nějaké krizové situace, musí najednou řešit prostě, já nevím, ztrátu bydlení, nějaké dluhy, vyřízení třeba nějakých těch sociálních dávek, hledají práci nebo prostě nějakou návaznou službu pro seniora třeba.
1: Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci víc než 300 studentů z téměř 80 zemí získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku mezinárodní biologické olympiády v létě 2029.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno. Během odpoledne se vyskytnou lokální přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. V noci a zítra ráno bude oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou i přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 460 u obce Bratříkovice je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Probíhá tam vyproštění havarovaného auta. Počítejte na místě se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tohle byla Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. 4:15 popolední posloucháte odpolední vysílání dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A začínáme pořadem Hudební pošta, takže máte-li hudební přání nebo chcete-li jen tak vyslat někomu do světa vzkaz, tak můžete, a to prostřednictvím rozhlasové telefonní linky 596 11 22 66. Začínáme za malou chvíli.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná jediný pořad Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. A my míříme k Rudyšvaldu. V Hati nás čeká paní Anička. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den. Vám přeju vyspěšný a písničku bych chtěla poslat. Všetky dobili v domu důchodců, všetky maminkám, dědečkům, babičkám a do semenům, Aničky, Andulky, všetkám, doktorům a doktorkám. Písničku jim posílat už přede, protože potom se nedovoláme. Aničku je hodně. Tak panu Vladimirovi, jeho mamince a všechny úplně všechny do semenů Andulky a Aničky. No skvěd vám děkuju, pane Vladimire. Mějte se moc a moc hezky.
1: Rádo se stalo. Rádo se stalo, mějte hezký den, Aničko, dávejte na sebe pozor, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí vybírala paní Anička z Hatě. Teď to bude paní Anna z Ostravy. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den. Já zdravím všechny, kteří mají v tomto týdnu narozeniny a svátek. První je to paní Jarmilka Rybková z Třince, paní Hanka z Místku, pan Petr z Fritku a Anička Lazarová z Ostravy. A nakonec budu mít svátek v neděli i já. Takže všem přeji zdraví, štěstí, pohodu, dobrou úrodu na zahradce, krásné dny a hezké dovolání do našeho rozhlasu Ostrava. A děkuji, pane Vladimíre, že jste tom vzal naslyšenou.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně, paní Aničko, a zase se brzy ozvěte.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu a my míříme rovnou za další, tentokrát už třetí písničkou našeho dnešního vysílání. Míříme do Hlučína za paní Aneškou. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnes má narozeniny paní Erika Farkačová z Darkoviček. Přeji hodně štěstí, zdraví, boží požehnání. A prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází. Ať je první zdraví tvoje, nech tě štěstí provází. Vše nejlepší přeje jí to Aneška a z Darkoviček jí to přejí. Marie, Jarka, paní Zlota, paní Alena s manželem a pan Stuchlík. Děkuji pěkně a naslyšenou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Hlučína.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes má svátek Vítězslav a také Vítězslava je 21. července. A my míříme za další písničkou, tentokrát do města Havířova, kde nás čeká paní Maruška. Dobrý den přeju.
4: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore a všichni posluchači Rádia Ostrava. Dnes bych chtěla popřát a poslat písničku paní Jiřce Konosové z Krnova, která má dnes narozeniny. Milá oslavenkyně, vše nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, které je vzácné, lásku, které není nikdy dost, rodinnou pohodu a panenka Maria Cvilinská, ať tě chrání. To ti za celou velikánskou rodinu a všechny, kdo tě mají rádi, ze srdce přeje sestra Maruš s rodinou. Vám, pane redaktore, a celému štábu moc děkuji a všem přeji hodně zdraví a krásný den.
3: Rádo se stalo, mějte se hezky, paní Maruško, naslyšenou.

0: Bude půl jedné, před malou chvílí jsme s hudební poštou byli v Havířově, no a na Havířovsku ještě chvíli zůstaneme. Míříme do prostředních Bludovic, kde nás čeká pan Jarek. Tak dobrý den přeju ještě jednou.
1: Milí kamaráde, 75 let to není věk, to je jen číslo. Ze srdce ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, spokojenosti a radosti z každého nového dne. Ať tě stále provází dobrá nálada, humor tě neopouští a

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou teď zamíříme do Beskyd, míříme do Komorní Lhotky. Tam nás čeká paní Liduška. Dobrý den, přeju.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Ostrava. Dnes slaví své krásné 16. narozeniny můj vnuk Josef Brivci z Komorní Lhotky. Tak mu přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se mu ve škole daří. Tomu ze srdíčka přeje babička Lídka, tatínek a sestřička Hanička a také stric David s celou rodinou. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naschledanou.
1: Budu se těšit, hezký den do Ligotky přejeme.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, míříme za další písničkou. Tentokrát se z Těšínského Slezska přesuneme na Valašsko, míříme do Zubří, tam nás čeká Pepa. Pepo, tak ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Pepa ze Zubří. Já bych vás chtěl poprosit o zahraní písničky pro moji manželku, která zítra oslavuje půlkulaté krásné narozeniny. Jmenuje se Ludmila Jaroňová. Je to od manžela, od dcer a od celé rodiny.
0: A my taky přejeme všechno dobré.
1: Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání.
0: Dobře, písnička je připravená.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky a blahopřejeme.
1: Děkuju.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a na telefonní lince už je paní Maruška z Jablunkova. Dobrý den přeju.
3: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase i posluchače. Dnes má krásné narozeniny naše bývalá spolupracovnice paní Jaruška Rybková. Jaruško, máme k tobě velké přání. Buď ještě dlouho mezi námi. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. To ti všechno ze srdce přeje Maruška a Mirek z Jablunkova. Vám děkuji za vybrané písničky a zase někdy nashledanou.
2: Rádo se stalo, mějte se hezky a naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Náš pořad pomalu a jistě míří do svého finále, ale ještě nějaká přání stihneme. Určitě to, které má Josef z Krnova. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, pane redaktore. Já bych chtěl vás poprosit o zahraní pěkné písničky pro paní Jiřinku Gonosovou, její narozeninám. Vše nejlepší, hlavně zdraví, přeji manžel Josef, synové Milan a Lukáš a dcery Petra a Lenka a vnučka Leontinka.
0: Tak krásné děkuji přání, moc. My děkujeme a blahopřejeme do Krnova, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschle.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, v našem vysílání právě skončila hudební pošta. Tu další vám nabídnu zase zítra v pravé poledne. Za malou chvíli už tady budou zprávy a potom Alex a host a odpoledním vysíláním už vás bude provázet Iveta Dadamová. Vladimír Šmehlík se loučí, mějte hezký den na Moravě i ve Slezsku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko chce posílit protidronovou obranu. Lidé v Těrlicku budou zítra diskutovat o podobě nového parku. V městské nemocnici Ostrava vznikl speciální pokoj pro rodiče dětí v paliativní péči. Zítra bude polojasno, později až oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
2: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
0: Zítra budou lidé z Těrlicka debatovat o nové podobě zelené plochy u Jaškovské krčmy. Obec chce z travnatého pozemku udělat park. Na břehu má vzniknout taky nové nástupní místo pro připravovaný přívoz na přehradě. Vizualizaci zveřejnila radnice na svých stránkách.
3: Nový park má mít dětské hřiště, přístřešek s posezením na opékání nebo třeba vyhlídkovou terasu. Historii zatopené části obce budou připomínat informační cedule. Veřejné projednání začne ve středu v 16 hodin v kulturním domě na náměstí. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 tisíc bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí. Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V městské nemocnici v Ostravě vznikla oáza klidu. Místnost pro rodiče dětských pacientů, o které se starají zdravotníci dětské podpůrné a paliativní péče. Prostor vybavený jako běžný pokoj s postelí i gaučem poskytne rodičům bezpečné útočiště v těžkých chvílích. Na oázu klidu přispěli dobrovolní dárci a nadace.
1: Počasí.
0: Noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, poté až skoro jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici Orlovská za křižovatkou s ulicí Vrbická srazilo auto a motorka. Projíždějte místem opatrně. A další dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno, nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co čert nechtěl.
0: A já vás, pardon, zastavím ve vašem vyprávění, a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze, o tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako, já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plnej sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup.

0: kterých, pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým

0: pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku zpovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Šťastný herec a dabér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do to a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva, a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No, zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou protože drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále, velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska pod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

já však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat, takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dubbing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dubbing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely, tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě, ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat, už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dubbing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Firma OKD začala zasypávat důl ČSM na Karvinsku. Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost, vadí jim výběr nového předsedy představenstva. Nový program na léčbu obezity nabízí Vítkovická nemocnice v Ostravě. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno i zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Začala likvidace první ze čtyř jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jáma bude zasypána za 11 dní.
4: Teď nakládáme zásypový nespevněný materiál na pásový dopravník.
5: 45 tisíc kubíků hlušiny postupně spadne do téměř kilometrové hloubky. U dvou jam to ale bude trochu jinak. Jak potvrdil David Hájek ze společnosti OKD, budou totiž sloužit k odsávání metanu a k výrobě elektřiny a tepla.
4: To znamená, přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan.
5: OKD zlikviduje důl ČSM do konce roku 2028. Má na to ušetřené přes 3 miliardy korun. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je více, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
6: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
3: To ale ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích spouští nový program na léčbu obezity. Pacientům nabízí individuální program na 3 měsíce, který zahrnuje mimo jiné cvičení, fyzioterapii i nastavení jídelníčku. Součástí je týdenní hospitalizace. Program platí pojišťovny a smyslem je změna životního stylu. Zájemci potřebují doporučení a žádanku od svého odborného lékaře. V Kravařích na Opavsku skončily venkovní práce na stavbě nové sportovní haly. Potvrdila to lidovecká starostka Kravař Monika Březková. Krytá tělocvična bude propojená s budovou tamní základní školy a vyřeší se tím problémy s nevyhovujícím sportovním zázemím.
7: Zase to teď nabralo takovou jako docela rychlost. Byly i menší problémy tím, že přišly třeba vydatné liáky, tak s tím se firma i my popasovali, ale teď už všechno běží tak, jak má, a myslím si, že tak do konce října budeme hotovi.
2: Počasí.
3: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou také přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravici se v křižovatce u Hřbitova na silnici 56 srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tam s možným zdržením.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přeji příjemné odpoledne po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Startujeme dnešní odpolední vysílání, to dnešní s datem 21. července. Od mikrofonu už vás za všechny zdraví Iveta Dadamová. A pojďme si říct, co nás čeká, jaká témata, aktuality, zajímavosti, co vše pro vás máme připraveno. Zjistili jsme například, že v Bílovci a ve Studence potvrdila veterinární komora výskyt kočičího moru, který je extrémně nebezpečný pro kočky. Podrobnosti přidáme za malou chvíli. Zjistili jsme také, že starý Bohumín má také tajemné chodby v podzemí. Co vše je zobrazeno na výstavě, dovíte se v polovině hodiny, no a v druhé části hodiny není toho málo, co můžeme prozradit. Oblíbeným cílem prázdninových toulek bývají i zoologické zahrady. Do jedné z nich vás také pozveme. Z muziky Dalibor Janda, Petr Spálený, to vše už za chvíli a písničky, které nestárnou, stejně jako Jana Kirchner nebo kapela Olympic. Tak hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: písniček, které nestárnou, s Petrem Spáleným. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My už teď ale míříme na Novojičínsko, kde se objevil kočičí mor. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Ohniska jsou v regionu dvě, ve Studénce a v Bílovci. Takzvaným kočičím morem se nemůže nakazit člověk ani jiné zvíře. Pro kočky je ale velmi nebezpečný. A proto už v našem vysílání vítám veterinářku Barboru Taliánovou, která ordinuje ve Studénce. Zdravím vás, paní Taliánová, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Setkala jste se v poslední době v ordinaci s kočkou nakaženou kočičím morem?
1: Ano, bohužel i u nás dochází k záchytu tohoto vážného nakažlivého onemocnění u kočíček.
0: Prosím, můžete popsat, jaké jsou příznaky této nemoci?
1: Ty kočičky jsou apatické, jsou opravdu velmi, velmi unavené, trpí vysokými teplotami a dochází u nich k opakovaným zvracením a průjmům. Takže ti majitelé často chodí buď pro ty obtíže a zvracení a průjem, nebo pro vysokou unavenost těch kočiček a nezájem o okolí.
0: Jak se kočičí mor léčí? Je to náročné?
1: Určitě, ta terapie je velmi náročná. Ta kočička je umístěna na hospitalizaci v režimu izolace, protože se jedná o opravdu velmi nakažlivé onemocnění. Ta samotná léčba potom spočívá v korekci dehydratace, doplnění elektrolytů, dávají se jí léky pro stimulaci kostní dřeně, léky proti zvracení. Také se aplikují antibiotika, další podpůrné léky a nedílnou součástí je i také management krmení, kdy pokud ta kočička nejí samostatně, tak se jí musí zavést sonda a krmit přes ní. Takže je to opravdu velmi náročné, jak pro ní, tak pro personál.
0: Paní Taliánová, co prevence? Co mohou majitelé koček udělat pro to, aby té nemoci předcházeli? Případně co mohou udělat ostatní, kteří kočku nemají, aby předešli šíření?
1: Takže jako prevence je rozhodně nejdůležitější a nejúčinnější je vakcinace. Vakcinujeme kočičky už od stáří nějakých 8 týdnů, ale zvládneme naočkovat i kočičku, která je třeba 3 leta a dosud žádnou vakcinaci neměla. Potom je vhodné vakcinovat kočičky, které se jak pohybují venku, tak které jsou ale také doma, protože onemocnění se může přenášet i nepřímo a my třeba na svetru nebo někde můžeme od jiné kočičky zvenku si to onemocnění donést domů. Potom pokud samozřejmě máme nějakou kočičku, která je nemocná, je důležité ji okamžitě izolovat a velice důležitá je i dezinfekce těch prostor, protože ten virus je opravdu velmi, ale velmi odolný.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava veterinářka Barbora Taliánová. Já děkuji za všechny informace, také za váš čas a přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji vám, pěkný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dá.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď už mám pro vás pozvání na výstavu Tak trochu tajemný starý Bohumín. I takovou tvář části města totiž poznáte na výstavě spolku Přátel bohumínské historie, která je přístupná celé léto v klubovně v Domě u Rytíře. Mezi exponáty k připomínce založení města jsou totiž k vidění i fotografie z podzemí a autor Jiří Spáčel toho dokáže hodně říct i o tajemných místních chodbách.
2: Starý Bohumín je vlastně moje rodiště, takže v mém srdci je samozřejmě Starý Bohumín moje nej. A Starý Bohumín obsahuje spoustu zajímavostí historických kulturních památek. No a je tu i možná několik tajemností, které jsou se Starým Bohumínem spojeny.
3: Tajemnosti jsou moje, tak pojďme, naznačíme.
2: Možná se tady hovoří a je zapisek i v kronice Bohumína o nějakých podzemních chodbách, které by tady měly být dvě. Samozřejmě před lety jsem se o to velice zajímal, dokonce jako malý kluk jsem v jedné z těch chodeb byl. Jedna chodba vedla z náměstí ve Starém Bohumíně do zámečku v Chalupkách, který je za Odrou.
3: Ano.
2: To znamená, chodba vede pod řekou Odrou.
3: Ano.
2: A druhá chodba je v kostele tady ve Starém Bohumíně, která vede až do kostela v Šležovicích. Ale není to potvrzené, to jsme dělali takový průzkum.
3: A vy jste se teda dostal osobně do té chodby pod tou řekou?
2: Já jsem se dostal pouze do jedné chodby, ale to bylo období mého mladí, kdy jsem byl kluk, který měl 5, 7, 8 let.
3: Takže klučičí taková rošťárna,
2: ano,
3: bez dozoru.
2: Právě na to bez dozoru jsme možná trochu doplatili, protože jsme chodili do té chodby, která vedla někde do poloviny náměstí, pak byla už zatopena vodou. No a byla ve sklepních prostorách zámečku, který tady byl na náměstí. Rodiče se dověděli, že jako kluci jsme tam chodili. Doma jsme uzmuli svíčky, protože tehdy nějaké LED baterky nebyly.
3: Ano.
2: No a ty jsme posílali v té chodbě po vodě, aby jsme viděli do těch zadních částí prostor. Jo, a rodiče nechali vstup do té podzemní chodby zadělat rámem anebo mřížema se zámkem. No a tím pádem náš průzkum skončil.
3: No a zní to dneska jak z dobrodružné knihy, to jsou věci, které dnešní děti, myslím si, že nemají šanci zažít v takové intenzitě, jenom si o tom můžou poslechnout nebo přečíst. Tak a my už stojíme u vlastně takových mini panelů s fotografiemi, ty zachycují co?
2: Na těch fotografiích je pár záběrů z toho průzkumu, který se tady dělal v rámci nějakých amatérských kroků. No a jsou tady krypta starobohumínská, která jsou pod kostelem. Jo, kolega Honza Tejster badal v archivech a našel dokonce seznam těch, kteří jsou v těchto kryptech pochováni.
3: Ano, ano.
2: Bohužel se nám nepodařilo dostat dál, protože já jsem byl vybavený kamerou a foťákem. Byl tam takový malý prostor, kterým jsme vnikli do toho místa těch krypt. No ale ty krypta vlastně pokračovaly tady doprava, kde zřejmě je asi to pohřebiště těch osob, které jsou tam pohřbeny. To je pár fotek, které vlastně ukazují nebo potvrzují tu historii o těch tajných chodbách, které tady byly dvě. To je mapka z období Rakouska-Uherska. No a tady je pár fotografií, které se podařilo nafotit čirou náhodou, když se dělala rekonstrukce v některých místech. povrch se vlastně propadl do původních chodeb. Tady jsou ještě fotky z té druhé chodby, z té kostelní, jo, kde se našlo několik keramických střepů.
3: Ano.
2: No a nějaké vchody do větracích částí té chodby.
3: Jiří Spáčil, jeden z bádajících starobohumíňáků ze starého Bohumína, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Také Ivetu Bartošovou jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď mám pro vás třeba jeden zajímavý tip na prázdninový výlet. Tím typem je zámek Slezské Rudoltice. Ten proslavil extravagantní hrabě Albert, který si prý uměl život užívat plnými doušky. Zámek Slezské Rudoltice se nachází v oblasti Jeseníku v krajině Osoblažského výběžku. Barokní zámek se stupní věží je navíc i pýchou obce. Kdysi tam býval, nebo kdysi býval i prestižním kulturním centrem Slezska. Ovšem ten současný prohlídkový okruh provede návštěvníky téměř celým zámkem. Co tam najdete? Například pokoj přátelství a dokonce jeden z pokojů je věnovaný alchymistické zálibě Alberta z Hodic. Hrabě byl alchymistou, dokonce tam měl i malou alchymistickou dílnu. No a celý zámek, ten obklopuje nevelký zámek. Park, nyní ve stylu francouzských zahrad. Pokud vás zajímá více, určitě se podívejte na náš rozhlasový web ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. I o tom bude vyprávět v rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Oblíbeným cílem prázdninových toulek bývají i zoologické zahrady. V té na svatém kopečku v Olomouci můžete mimo jiné vidět kočkodany husarské. Mládě má teď dokonce i jedna ze tří samic, které společně se samcem žijí ve výběhu nedaleko vstupu do zahrady. Kočkodani husarští jsou výborní běžci, během dne dokonce dokáží ujít za potravou až 25 kilometrů. Pokud se ale cítí být v ohrožení, bez problému vyšplhají i do korun stromů. Pojďme se tam teď do Olomoucké zoo na svatém kopečku podívat ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Kočkodani husarští mají velký prostorný výběh, kde v těch letních měsících můžete právě vidět nejčastěji, kde si rádi vyhřívají na sluníčku. Mají tady parkosy i stromy, na které si můžou vlézt. Oni ti kočkodani jsou převážně teda pozemní opice, ale ty naše můžete vidět často i právě v těch korunách stromů.
2: S chovatelkou Martinou Palíkovou stojím u poměrně vysokého plotu. Kočkodani dost rychle běhají.
1: Jsou to vlastně nejrychlejší primáti na světě, dokážou běhat tou rychlostí dokonce až přes 30 km v hodině, možná i více. Ono tady vidět třeba i u toho našeho samce, když je člověk třeba hlavně po té zimě vypustil ven, tak první co, tak opravdu začal pelášit po tom celém výběhu. A nebo když se třeba tady spolu kočkují, tak to jako člověk je nestihne pořádně ani zachytit pohledem.
2: Kočkují se kočkodani, my teď máme klid, ale oni dokáží vydávat velmi silné, jasné zvuky.
1: Ano, ono se sice říká, že je to primát, který je, dá se říct, nejptišejší, ale podle mě opak je pravdou, protože oni se mezi sebou tím zvukovým projevem dokomunikovávají dost často. Upozorňují třeba na různá nebezpečí, nebo právě třeba když zahlednou mě jako ošetřovatele, když jdu například krmit. Tímto způsobem si vlastně dávají najevo pozor, někdo jde, nebo bacha, už je zase tady.
2: Kousíček popojdem, protože na ně budeme mít krásný výhled. Dnes svítí sluníčko, takže oni si to užívají a jsou pospolu.
1: Teďka hodně drží spolu, snad asi kromě toho samce, tím, že se nám vlastně narodilo to mládě, tak ta samice si trochu teďka buduje to dominantnější postavení a ten samec je na tom teda bohužel nejvíc bitý. Ale jinak spolu dokáže i vycházet, jde vidět, že tam prostě i s tím samcem probíhá takový ten, jak se tomu říká, grooming, že se různě opečovávají, obírají si tu srst. Můžeme to třeba teďka právě vidět tam i u těch dvou samic, kdy jedna z nich má na sobě to mládě.
2: Je pravda, že když je někde nebezpečí, tak samec zařve, ale do boje pošle samici?
1: Bývá to tak. Já už jsem to tady dokonce jednou zažila, teda naštěstí samice do boje nešla, ale ten samec opravdu seděl na vrcholku toho stromu, viděl prostě nějaké nebezpečí, které se mu nezdálo a fakt začal vydávat takový ten štěkavý hlas těch kočkodanů, což jsem se i já, která jsem to slyšela poprvé, fakt jako zastavila a čekala, co teda bude. Samice ty hned zpozorněly, ale naštěstí to nedošlo do takového stádia, že by museli vyrazit do boje.
2: A také mě velmi zaujalo, že oni dokáží odlišit zvukově, jaké nebezpečí jim hrozí.
1: Oni vlastně mají několik zvukových projevů na základě právě toho, o jaké to nebezpečí se jedná. Takže když je to třeba pozor výstraha, tak začnou spíš tak štěkat. Když už je to jako, že opravdu se něco děje, když uvedu příklad, musíme třeba odchytnout kvůli očkování a podobně, tak to už je opravdu takový jako hodně silný hlasitý štěkot, to se nedá ani prostě napodobit, ale jde tam prostě vidět ten rozdíl v těch zvukových projevech.
2: Okolo nás prošla mateřská školka velmi početná a myslím, že se jim muselo líbit to, co kočkodani mají v tom výběhu, protože to vypadá jako takové velké prolézací dřevěné hřiště.
1: A je pravda, že hodně návštěvníkům to právě připomíná to hřiště. Můžete vidět, že tam je třeba zavěšené i různé ty hamaky, ve kterých se můžou houpat nebo se do něj jenom tak vlastně vyvalí a odpočívají. Občas jim tam věšíme i takové různé hady, do kterých se dá zastrkat žrádlo, aby měli takový enrichment, potřebu si tu potravu třeba různě hledat, vytáhnout, ale dáváme jim to jednou za čas, aby se na to zase úplně nezvykali. A snažíme se jim třeba i v létě to ovoce, když je krmíme ven, tak různě jim to právě rozmístit po tom výběhu, ať si s tím musí dát trochu práce a nemají to vyloženě naservírované.
2: Teď tedy mají siestu, odpočívají, ale co dělají během dne?
1: Tak právě nejčastěji hlavně odpočívají. Což jim trochu závidím. A jak jsem říkala, probíhá tam třeba i ten různý grooming. Ono to vlastně jak kdyby i združuje tu skupinu, upevňuje ty jejich pouta, kdy se opravdu navzájem různě opečovávají. Pak samozřejmě tam třeba i různé to kočkování. A to mládě, které už třeba teďka v současné době slézá i z té matky, že není neustále na ní, který se postará o ty největší lumpačiny, kdy třeba blbne s těma tetama.
2: Ten výběh je prostorný, je krásně osluněný, ale jsou tady i prostory stinné, takže se mohou schovat, mohou si tady hrát. A v levé části je taková malá budka. To je jejich úkryt, oni jsou tady prostě doma.
1: Ano, je to vlastně, dá se říct, takové jejich zimoviště. Přes zimu tam tady bývají zavření, protože v těch zimních podmínkách nemůžou být venku, mohly by jim vzniknout omrzliny a podobně. A jinak to samozřejmě mají i jako takový úkryt v létě, třeba přes nepříznivým počasím, když přijde nějaký déšť a podobně, a nebo když je třeba venku chladněji, tak se tam jdou schovat a zahřát.
2: Ze zoo na svatém kopečku Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Jak konkrétně? Dovíte se za chvíli. Podrobnosti přidáme za 4 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách je pro vás bude mít Lucie Kociánová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů. Krnov dokončil novou kanalizaci v horní části Petrova dolu. Zítra bude polojasno, později až zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Lidi, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adama Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
4: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
2: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Krnovské vodovody a kanalizace mají hotovou další část nové kanalizace. Hospodáři ji dokončili v horní části Petrova dolu. Předtím tam kanalizace úplně chyběla. Nový úsek odpadního potrubí je dlouhý 360 metrů, říká jednatel společnosti Libor Staněk.
5: Stavila se ta kanalizace proto, aby se prostě celá ta zastavba, která tam je, odkanalizovala, že ty horní partie musely mít septiky anebo žumpy, takže v rámci toho, že tam byla provizorní panelová komunikace, tak se rozhodlo, že se to zasíťuje, tu kanalizaci. Udělali se tam i nějaké přepoje vodovodu, aby se to mohlo udělat a bylo to prostě na hotovo a kompletní.
2: Rybníky pod Hurou v ostravských Výškovicích ožijí v sobotu rodinnou akcí. Program nabídne soutěže pro děti, hudbu, občerstvení i ukázky jezdeckého oddílu Baníku Ostrava. Akce se koná od 14 do 21 hodin a vstup je zdarma.
6: Areál vznikl po revitalizaci původních rybníků a veřejnosti se jako odpočinková zóna otevřel před 4 lety. Město nechalo rybníky odbahnit, upravit hráze, vysadit zalaň a vybudovat stezky i zázemí pro návštěvníky. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno a večer až zataženo, výjimečně se vyskytnou také přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Vratimově se v ulici Datinská srazila dvě auta. Počítejte tam s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomeneme spisovatele Vladislava Vančuru, rodáka z Háje ve Slezsku. A to už za malou chvíli. Pozveme vás na tradiční gulášové slavnosti a chybět nebude ani recept z pochoutkového roku. Dnes na křupavé krokety se zelím i houbami. Z muziky Ilona Čáková i Miroš Birka v nabídce vidím třeba i Michala Tučného nebo kapelu Elán. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se s námi teď můžete vydat třeba na takový malý výlet k památníku spisovatele Vladislava Vančury. Najdeme ho v jeho rodném Háji ve Slezsku přímo u místní silnice a každý rok se tam na jeho počest koná vzpomínková akce. Jeho literární dráhu předčasně ukončila válka. Autor Markéty Lazarové a Rozmarného léta byl 12. května 1942 zatčen a po několika týdnech věznění byl za svou protinacistickou činnost také popraven.
1: Vladislav Vančura má tady památník v Háji ve Slezsku. Kdo ho vytvořil, pane Tománku?
2: Takový trošku monumentální památník vlastně vznikl za tvůrčího jaksi působení dvou autorů, a to jednak místního architekta pana Čeňka, který vlastně vytvořil tu kamennou, tu velkou část, a tu bystu, která vlastně představuje hlavu teda Vladislava Vančury, tak tu vytvořil původně akademický sochař Vašut. Bohužel se jaksi stalo, že časem si vlastně zloději odnesli tu bystu, takže vlastně ta bysta už dneska není z toho původního bronzového materiálu, že jenom trošku je to jako náhrada, ale myslím si, že to není vidět.
1: Takže nepříjemná událost, která potkala v minulosti tady, řekněme, památník Vladislava Vančury. Tu novou bystu tu utvořil který autor?
3: Akademický sochař Miroslav Rybička.
1: Přidává Vladislav Ludvík. Tady je nápis Vladislav Vančura, národní umělec, narozen v Háji ve Slezsku, samozřejmě rok 1891. Popraven v Praze, padl nepokořen. Co má ten nápis vlastně připomínat?
2: Vladislav Vančura byl vlastně popraven v roce 1942 při Heydrichiádě na Kobyliské střelnici.
1: Jaká byla ta jeho aktivita za válečných časů?
3: No tak Vančura patří k těm, kteří aktivně působili za okupace. Takové stěžejní umělecké dílo jsou vlastně obrazy z dějin národa českého. To je v té kulturní, literární sféře. Ale kromě toho taky připravoval různé plány, co by mohlo být po válce. Patřil mezi přední umělce. No a právě za té Heydrichiády, nebo ještě před tou Heydrichiádou, byl zatčen. No a když byla ta Heydrichiáda, tak byl jeden z prvních, kteří vlastně na Kobyliské střelnici byli zastřeleni. Česká kultura v tom utrpěla velkou ztrátu. Někteří vzpomínají a říkají, že ve Vladislavu Vančurovi se ztratila největší osobnost té doby, co se týká literatury. Proto i ten nápis, který charakterizuje možná i krédo nejen uměleckého díla, což je národní umělec. Národní umělec, tento titul Vančurovi byl udělen po smrti in memoriam. To je ta umělecká stránka, ale nesmíme zapomínat i jeho život a práci. A to je, signalizuje ten rok 1942, že byl nepokořen ve své aktivitě a svém životě.
1: Říkají Petr Tománek a Vladislav Ludvík, členové spolku Vladislava Vančury. Spoluorganizátoři Rozmarného léta, slavností tady v Háji ve Slezsku, a tady u památníku vlastně se každý rok v rámci slavností scházíte. Ještě tu chodíte třeba i někdy v jiný čas v roce vzpomínat na Vladislava Vančuru?
3: Je to příležitostně, když náhodou někdo přijede do Háje a zajímá se o místní rodáky, tak se tady třeba zastavíme a i mimo tu slavnost tady někdo dá nějakou kytičku.
1: Z Háje ve Slezsku Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud máte rádi guláš, tak mám pro vás v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava jeden skvělý tip, a to rovnou pozvání na gulášové slavnosti a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letos se akce koná už po 34. Více ovšem o sobotní akci si řekneme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tomáš Kalus z Frenštátského domu kultury nám řekne další detaily. Vítám vás v našem odpoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tomáši, letos už pořádáte 34. roční. Gulášové slavnosti už mají opravdu dlouhou tradici. Tak čím to je, jak to vnímáte?
1: My si myslíme, že tady je plný amatérských gulášových mistrů, a tak vlastně tato akce začala. A kromě za účastí několika místních nadšenců. A za ty dlouhé roky, ale už přicházejí týmy z celé Moravy, někteří jsou stálicemi této akce. A slavnosti si pořád udržují takový nekomerční charakter. Lidé nejdou jen za guláš, ale jdou posedět s přáteli, se sousedy. Tak my si myslíme, že tohle se právě těm lidem líbí a doufáme, že tento trend bude pokračovat i do budoucna.
0: Uzavěrka přihlášek byla včera, tak jakou účast právě těch mistrů kuchařů letos očekáváte?
1: Do soutěže se nám přihlásilo 13 týmů, kteří přímo na místě uvaří 14 soutěžních gulášů. Návštěvníci mohou ale již od 10 hodin ochutnat také ze 14 gulášů nesoutěžních, takže to už máme dohromady nějakých 28 druhů gulášů. Nabídka je pestrá, od klasických hovězích, zvěřinových, ale najdou se taky speciály jako pštrosí, držčkový, paprika, chili con carne, anebo tady máme i baby guláš.
0: Už jste někdy vyzkoušel některý z těch speciálních gulášů?
1: Jo, ten chili con carne, byl on výborný a určitě taky se můžeme těšit i na ty ostatní. Každý je něčím zajímavý, každý je dobrý.
0: Soutěžní den, ten bude opravdu plný dobrého jídla, když vás tak poslouchám. Vše začíná v 9 hodin a 30 minut a chybět nebude bohatý program. Tak na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Diváci se mohou kromě dobrého jídla těšit také na směsici hudebních vystoupení kapel různých žánrů. Nebudou chybět ani aktivity pro děti v podání sportovní agentury anebo prezentace zahraničních partnerských měst Frenštátu pod Radhoštěm. Akce se koná v krásném prostředí přírodního amfiteátru na Horečkách, a tak návštěvníci si účast na akci často spojují s procházkou v přírodě, případně mohou do areálu dokonce pohodlně vjet také sedačkovou lanovkou.
0: Ještě se zmíníme, že na letošních gulášových slavnostech ukončí svou cestu frenštáčtí rodáci. Jsou známí jako vagabundi na cestách. Prozradíte k tomu něco víc?
1: Ano, je nám velkou ctí, že právě na této akci můžeme přivítat frenštátské rodáky Romana Bojvodíka a Luboše Svobodu, známé jako vagabundi na cestách. Právě na gulášových slavnostech zakončí svou čtyřletou pěší pouť z indonéského ostrova Bali až do Frenštátu pod Radhoštěm. Návštěvníci se tak můžou těšit na slavnostní přivítání, videoprojekci a poutavé vyprávění o té jejich cestě. Je tam taky možnost osobního setkání s oběma hochy. Slavnostní příchod těchto cestovatelů je naplánován na 13.30 hodin.
0: Tomáši, než se rozloučíme, ještě takové ty základní informace můžeme shrnout, kdy, kde, v kolik letošní gulášové slavnosti?
1: Ano, takže bude to v sobotu 25. července, začínáme vlastně už 9.30 dopoledne a slavnosti se budou konat v amfiteátru na Horečkách ve Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Tomáš Kalus z Frenštátského domu kultury. Já děkuji za pozvání, děkuji za všechny informace a přeji, ať se ten 34. roční gulášových slavností vydaří.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku. Medicine man.

0: Každý všední den pro vás máme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava také jeden tip na návštěvu některého z našich zámků. Dnešní pozvánka je tady právě teď, kam nás ale pozve zámeckým létem. František Kinský to prozradí už sám.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou. Stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. On si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A

0: Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
1: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
0: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
1: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval z Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjugend, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami i zelím, původně od Marie Křížkové z Valašského Meziříčí. No my se teď naučíme dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je už připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě také Naďa Konvalinková. Ta si recept vylepšila podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody, půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z houb.
2: Trochu jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: Máme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petrželku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Tak to zkuste také recept na křupavé krokety, tedy palačinky plněné houbami i zelím podle Nadi Konvalinkové najdete už teď na www.pochoutkovirok.cz a je samozřejmě také na těch stránkách původní recept od Marii Křížkové z Valašského Meziříčí. A v neděli to si připomeneme recept, kterému v roce 2023 porota udělila třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Hasiči stále zasahují u požáru v Hlučíně, kde konkrétně a co se děje, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3,5 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás určitě budeme mít. Po 16. hodině vás čeká Humoriára a pozvání do té dnešní přijal Vítězslav Jandák. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči stále zasahují u požáru v Hlučíně. Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. Lékaři Vítkovické nemocnice nově léčí obezitu ve speciálním programu. Zítra bude polojasno i zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Hasiči likvidují požár stohu v Hlučíně na Opavsku. Oheň propukl v pondělí odpoledne. Do areálu zemědělského družstva zamířilo 12 jednotek hasičů, včetně speciální techniky. Obyvatelé by neměli větrat, dokud neskončí bezpečnostní opatření. Lidem v okolí pak dorazí hromadná SMS zpráva, říká mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.
2: Na místě aktuálně zasahují 3 jednotky hasičů a také jednotka záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky s pasovým rypadlem, které rozhrabává to hořícího seno a předpoklad nasazení hasičů je minimálně ještě celý dnešní den.
0: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
3: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
0: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. V Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studenky a Bílovce na Novojičínsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Pro kočky je ale extrémně nebezpečné, zejména pro ty toulavé. Úřady doporučují, aby lidé dočasně zrušili krmná místa, aby se infekce dál nešířila. Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určený pro dospělé lidi s nadváhou. Léčba trvá 3 měsíce, po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu nebo vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a také nutričních terapeutů, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: O přesném zacílení vždy rozhoduje lékař na základě detailního úvodního vyšetření. Výhodou pro pacienty je tak bezpečně nastavená zátěž odpovídající jejich aktuální kondici a také možnost řešit případné doprovodné obtíže pohybového aparátu, jako například bolest kloubů, která často obezitu doprovází.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou také přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 je ve směru Rybí na 57,5 kilometru porouchané auto. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda.
6: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
7: Děkuji.
6: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
7: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběhl, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humor Jáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je
0: hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech, a najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz, no a teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam šli jak bivakovali, a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v také knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, a turisti se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu lavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře a ještě je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co v jízdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každý osundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do zad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koním zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pullen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, naskle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem. Že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: To je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pullen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne? Nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem Sitzen Sie bitte! A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, jsem říkal, a je. Teď si myslí, že to je moje milenka.
0: Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to si jdeš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám. Ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barón v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, no, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýhle věce.

0: My se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu, ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční a humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český. Aha.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a dokážou, jsou tam rozdíly,
0: diváci
1: kdo nejvíc
0: chápou,
1: třeba tleská v cizině. Nebo...
0: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
0: to. Poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
0: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
1: Říká.
0: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
0: nevím, kdo
1: dál.
0: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
0: nepřijde,
1: tomu.
0: Nepřijde,
1: buďme
0: nepřijde.
1: Optimisté.
0: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák,
0: no,
1: náš dnešní jsem optimista.
0: No,
1: a teď
0: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a Maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: pěkně.
2: Mějte
4: se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a nické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, chlapi. Panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Zrád nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veš, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte.
9: No peníze tam byly.
10: Peníze, jo. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou, když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty, to asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil, pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů, potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak ano, laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
4: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
4: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
4: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
4: způsob
2: vojenské
4: boje,
2: schopnosti.
4: No, jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
4: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
4: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
4: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
4: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
4: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
4: mění,
2: že
4: co?
2: Ano, v té době.
4: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhý.
2: Ano,
4: že?
2: Ano, dva metry, no.
4: No, to bylo. Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
4: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
4: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a Jež. Další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se tím poslouchají, nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Lírime! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Nevíš, že dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš? Aha,
3: se nevytahuj, ty Don Juan neopuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.
4: Jo, šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
4: Jo, papa.
5: Dobrý večer,
6: kamaráde.
4: Co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela na klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
6: Přines plášky a rozkoplujeme.
4: Rozkoplujeme
6: to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
6: Tak,
4: udej si pohledničko, já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně, trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
7: Ježišmarja, Adolf mě zabije.
6: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
6: Ale on jí má rozděleno, ještě
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
7: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
8: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
9: já taky
1: daří.
9: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
9: A smějte.

0: na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident Pavel varoval před označováním soudu za podjaté a aktivistické. Veterinární komora potvrdila dvě ohniska kočičího moru na Novojičínsku. Lidé v Těrlicku budou zítra diskutovat o podobě nového parku. Zítra bude polojasno až zataženo, teploty naměříme do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. V Bílovci a ve Studénce na Novojičínsku se objevil kočičí mor. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Nemocí se nemůže nakazit člověk ani jiné zvíře. Pro kočky je ale nebezpečná, zvláště pro ty toulavé. Podle veterinářky Barbory Taliánové je možné onemocnění předcházet.
4: Nejdůležitější a nejúčinnější je vakcinace. Vakcinujeme kočičky už od stáří nějakých 8 týdnů. Zvládneme naočkovat i kočičku, která je třeba 3 leta a dosud žádnou vakcinaci neměla. Onemocnění se může přenášet i nepřímo a my třeba na svetru můžeme od jiné kočičky zvenku si to onemocnění donést domů.
3: Češku na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zasáhla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník, informoval server Jutarni. Podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče. Zítra budou lidé z Těrlicka debatovat o nové podobě zelené plochy u Jaškovské krčmy. Obec chce z travnatého pozemku udělat park. Na břehu má vzniknout taky nové nástupní místo pro připravovaný přívoz na přehradě. Vizualizaci zveřejnila radnice na svých stránkách.
5: Nový park má mít dětské hřiště, přístřešek s posezením na opékání nebo třeba vyhlídkovou terasu. Historii zatopené části obce budou připomínat informační cedule. Veřejné projednání začne ve středu v 16 hodin v kulturním domě na náměstí. Z Tědlická Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou i přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se v ulici Porubská srazila dvě osobní auta. Počítejte na místě s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, den v kraji je před námi, je ohlédnutí za tím dnešním dnem s datem 21. července. Jak fungují v praxi, nebo funguje v praxi pomoc sdílené pracovnice, řekneme už za chvíli. Jak to ale vypadá s případným prodejem Arboreta ve Štramberku, i to se od nás dovíte v následující hodině. A zpravodajský souhrn dnešního dne bude s Lucí Kociánovou po písničce. Teď už kapela Činasky. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Karvinsku se dnes začala zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Hasiči stále likvidují požár stohu v Hlučíně na Opavsku. Oheň propukl v pondělí odpoledne do areálu zemědělského družstva. Zamířilo včera 12 jednotek hasičů, včetně speciální techniky. Obyvatelé by neměli větrat, dokud neskončí bezpečnostní opatření. Lidem v okolí pak dorazí hromadná SMS zpráva. V Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studenky a Bílovce na Novojičínsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Úřady doporučují, aby lidé dočasně zrušili krmná místa, aby se infekce dál nešířila. Nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích spouští nový program na léčbu obezity. Pacientům nabízí individuální program na 3 měsíce, který zahrnuje mimo jiné cvičení, fyzioterapii i nastavení jídelníčku. Součástí je týdenní hospitalizace. Program platí pojišťovny a smyslem je změna životního stylu. Zájemci potřebují doporučení a žádanku od svého odborného lékaře. Starostové na Opavsku a Hlučínsku už téměř rok využívají služeb sdílené sociální pracovnice. V 18 obcích pomáhá hlavně s vyřizováním opatrovnictví, ale také s dalšími žádostmi o sociální pomoc. Na Terezu Beránkovou se obrací i rodinní příslušníci a lidé v nouzi a jako sdílená sociální pracovnice je připravená na jakékoliv dotazy. Pondělí 20. července po mnoha letém boji s nemocí zemřel jednatel ostravské Černé Louky Jan Šumbera. Bylo mu 52 let. V čele společnosti byl od roku 2018 a pod jeho vedením se výstaviště proměnilo v prostor pro volný čas, kulturu i pomoc v krizových situacích. Poslední rozloučení s Janem Šumberou proběhne v pátek 24. července od 10 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jsme vás dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava informovali, na Opavsku a Hlučínsku se osvědčila pomoc sdílené sociální pracovnice. Ta pomáhá starostům v 18 obcích, řeší třeba složitou agendu v opatrovnictví a pomáhá také lidem s vyřizováním sociálních dávek. Oceňují to hlavně malé obce.
1: My u nás v obci máme dva opatrovance, takže vlastně nám pomáhá s tím, jakou dokumentaci vyřešit, co všechno se ještě musí udělat.
2: Pomáhala nám s opatrovankyní, kterou nám soud svěřil. Nemáme sociální odbor, který by ty věci řešil.
3: Vřesina a Hněvošice, dvě z 18 obcí, ve kterých má sdílená sociální pracovnice Tereza Beránková práce dost. Za poslední půl rok to byla i pomoc lidem bez domova, pomoc s vyřizováním příspěvků na péči a nejenom to.
4: Když se lidi dostanou do nějaké krizové situace, musí najednou řešit prostě, já nevím, ztrátu bydlení, nějaké dluhy, vyřízení třeba nějakých těch sociálních dávek, hledají práci nebo prostě nějakou návaznou službu pro seniora třeba.
3: Platí všechny zapojené obce společně. Dohromady tak může pomoci více než 25 tisícům lidí. I tam, kde ještě nebyla, je to jistota do budoucna, zvlášť když je to malá vesnice, říká lidovecká starostka Kravař na Hlučínsku Monika Březková.
5: Jsou vlastně v klidu, protože vědí, že kdyby cokoliv jakoby přišlo, tak se vlastně na Terezu mohou obrátit.
3: Sdílená sociální pracovnice se postupně zapojuje i do komunitního plánování a v Kravařích se spolu s dalšími podílí na přehledu, který bude sloužit zájemcům o konkrétní sociální pomoc.
5: Dávají dohromady vlastně i katalog sociálních služeb, což je fajn, když si vlastně ty služby jako ošahají, odzkoušejí a ví, co vlastně do toho katalogu potom zanést.
3: Požadavků na sociální pomoc stále přibývá, podle zkušeností starostů i proto, že se o této sdílené službě lidé postupně dozvídají. Z Kravař Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a míříme na Novojičínsko. Rozruch v posledních dnech totiž způsobil inzerát na prodej arboreta ve Štramberku v tamním Starém Lomu. Jako první o tom informovala Mladá fronta Dnes. Areál ten má stát 35 milionů korun a město řeší případný nákup. Na to, jak je moc tato lokalita pro město cená, na to se ptal už dříve v našem vysílání moderátor Petr Soukup nezávislého starosty Štramberku Davida Plandora.
1: Tak samozřejmě jedná se o lokalitu, která je příkladem úspěšné kultivace krajiny. Jedná se o opuštěný lom, takzvaná dolní kamenárka, kde vlastně v minulosti byla skládka, následně pak zde bylo, řekněme, pro místní obyvatele unikátní fotbalové hřiště, které bylo mezi skalami, ale vlastně potom v 90. letech prošel celý ten areál úspěšnou rekultivací, to znamená z toho lomu se stal přírodní areál, do kterého se postupně přenášely rostliny, které třeba byly už v místech postupující těžby na lomu Kotouč, a tím tam vznikl ekosystém, který je, řekněme, unikátní a jsou zde, kromě teda těch skal, i rozlišné biotopy, jsou zde mokřady, jezírka a podobně. To znamená, je to jakoby unikátní přírodní areál, který vyžaduje i určitý stupeň ochrany. Další věc je, proč je zajímavé pro místní obyvatele, že vlastně ten areál byl kdysi přístupný, někteří štramberáci zde strávili své mládí, hrali zde třeba fotbal nebo byli zde v té přírodě. Ale teď následně už vlastně, když ten areál získala soukromá osoba, tak už byl v posledních letech často uzavřen, proto tam nebylo možné se dostat.
2: Vy tady uvažujete o nákupu toho areálu, za jakých podmínek byste ho realizovali?
1: Tak samozřejmě ono to je trošku delší proces a tak, jak funguje samospráva, nemůže o tom rozhodnout starosta jako jedna osoba, ale kolektivní orgán, a to zastupitelstvo města. To se v minulém týdnu už k tomuto sešla, s tím, že teda jsme se domlouvali, za jakých podmínek bychom byli schopni, ochotní areál koupit. Ty názory se různí, ale za sebe můžu říct, že tu částku, kterou vlastně zveřejnila realitní kancelář, tak určitě nejsme schopni v aktuálním, řekněme, finančním stavu města nabídnout. To znamená, budeme chtít dále jednat, ale jaká bude výsledná částka, kterou by město chtělo do toho investovat, to je ještě otázka.
2: Arboretum je už celkem dlouho zavřené. Pokud by tedy došlo k nákupu z vaší strany, otevřeli byste ho opět veřejnosti?
1: No tak určitě, tak město jako obec, jako veřejná správa je vlastně předurčeno k tomu, aby sloužilo veřejnosti. To znamená, za nás určitě město samozřejmě by muselo se o ten areál nějakým způsobem starat, tak jak máme tu horní kamenárku, která je v majetku města, tak vlastně tuhle takzvanou dolní kamenárku bychom museli také nějakým způsobem udržovat. Existuje na to plán péče a celá řada vlastně různých omezení, jak ten areál využívat. Takže určitě bychom chtěli poskytnout areál veřejnosti, ale samozřejmě ty podmínky by se musely ještě promyslet a zpracovat.
0: Situaci kolem arboreta ve Štramberku nám přiblížil nezávislý starosta města David Plandor.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Jak už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava také informovali, na Novojičínsku se objevil kočičí mor. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Ohniska jsou v regionu dvě, ve Studence a v Bílovci. Takzvaným kočičím morem se nemůže nakazit člověk ani jiné zvíře, ale pro kočky je velmi nebezpečný. Jak to už odpoledne v našem vysílání řekla i veterinářka Barbora Taliánová, která ordinuje ve Studence a s kočkami nakaženými kočičím morem se už ve své ordinaci setkala.
1: Ano, bohužel i u nás dochází k záchytu tohoto vážného nakažlivého onemocnění u kočíček.
0: Prosím, můžete popsat, jaké jsou příznaky této nemoci?
1: Ty kočičky jsou apatické, jsou opravdu velmi, velmi unavené, trpí vysokými teplotami a dochází u nich k opakovaným zvracením a průjmům. Takže ti majitelé často chodí buď pro ty obtíže a zvracení a průjem, nebo pro vysokou unavenost těch kočiček a nezájem o okolí.
0: Jak se kočičí mor léčí? Je to náročné?

0: dá akademit přes ní. Takže je to opravdu velmi náročné, jak pro ní, tak pro personál.
1: Co prevence? Co mohou majitelé koček udělat pro to, aby té nemoci předcházeli? Případně co mohou udělat ostatní, kteří kočku nemají, aby předešli šíření?
0: Takže jako prevence je rozhodně nejdůležitější a nejúčinnější je vakcinace. Vakcinujeme kočičky už od stáří nějakých 8 týdnů, ale zvládneme naočkovat i kočičku, která je třeba 3 letá a dosud žádnou vakcinaci neměla. Potom je vhodné vakcinovat kočičky, které se jak pohybují venku, tak které jsou ale také doma, protože onemocnění se může přenášet i nepřímo a my třeba na svetru nebo někde můžeme od jiné kočičky zvenku si to onemocnění donést domů. Potom, pokud samozřejmě máme nějakou kočičku, která je nemocná, je důležité ji okamžitě izolovat a velice důležitá je i dezinfekce těch prostor, protože ten virus je opravdu velmi, ale velmi odolný.
1: Říká veterinářka Barbora Taliánová. O kočičí moru, jehož výskyt potvrdila veterinární komora v našem regionu, a to v Bílovci a ve Studénce.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji a zastavíme se ještě na Těrlicku. Už zítra odpoledne budou lidé právě z Těrlicka debatovat o proměně prostranství u Ježkovské krčmy. Obec chce upravit zelenou plochu na park a kromě toho také postavit nové nástupní místo pro chystaný přívoz na přehradě. Na detaily se už v našem dopoledním vysílání ptal Vladimír Šmehlík reportérky Natálie Janiškové.
1: Obec naplánovala veřejné projednání k připravované investici k novému parku u Ježkovské krčmy. Lidé se sejdou už zítra v 16 hodin v kulturním domě v Horním Těrlicku, který je přímo na náměstí naproti radnice.
2: No a co tam chce teda Těrlicko přímo změnit na tom místě?
1: A ten prostor

0: se nachází u přehradní ulice, kdy na jedné straně silnice je právě zmiňovaná Jaškovská krčma a z druhé strany už je parkoviště a navazuje tam zelená plocha. Radnice chce upravit travnatý prostor, včetně kusu nábřeží. Má tam vzniknout úplně nové nástupní místo, jde totiž o jednu ze tří zastávek, kde bude jezdit připravovaný přívoz na Tědlické přehradě. Ten by měl začít fungovat ještě letos v srpnu a loď by měla přepravovat lidi mezi třemi zastávkami. Jak by to místo u Jaškovské krčmy mělo vypadat, včetně vizualizací, zveřejnila radnice na svých stránkách. Prostranství zůstane zelené, se stromy a keři, bude mít chodníčky, dětské hřiště nebo třeba přístřešek s posezením na opékání. Jeden z chodníků bude mít vyhlídkovou terasu, která bude vysunutá nad svahem v místě, kde se terén začíná svažovat k vodní hladině, pak bude celé to nábřeží přetvořeno na takovou malou náplavku, budou tam schody, na které se lidé mohou posadit nebo se třeba chvíli slunit a nebudou chybět ani nové toalety. Já ještě doplním, že jde o část břehu, která se nachází v těsné blízkosti zatopené části původního Tědlicka a právě tuto historii by měly připomínat informační tabule v novém parku. Budou na nich texty o staré vesnici a taky dochované fotografie. Přehrada se začala stavět v roce 1955 a dokončena byla v roce 1964. Pod vodou zmizela část obce Dolní Tědlicko, šlo o rodinné domy, hospodářství, ale i třeba katolický kostel.
1: O nové podobě zelené plochy vedle Jaškovské krčmy u Tědlické přehrady hovořila reportérka Natálie Janišková. A ještě jednou připomeňme, že veřejná debata na toto téma proběhne zítra od 16 hodin v Kulturním domě v Horním Tědlicku.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také kapela Jelen na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji pokračuje teď předpovědi počasí, proto vítám po telefonu Romana Volného z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jak to aktuálně vypadá v kraji?
1: Proměnilo se nám to, ten den jsme začínali malou oblačností, ale v průběhu dne oblačnost přibývala, většinou převládalo zataženo, ale obešlo se to bez srážek. A ty odpolední maxima se pohybují většinou někde od 18 do 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bylo někde kolem 16 stupňů a provází to většinou mírný severozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Pojďme k předpovědi, jaká je pro noc a zítřek.
1: V průběhu noci zpočátku ještě velká oblačnost, snad to vypadá, že se to obejde i bez těch přeháněk. No a v průběhu noci by potom oblačnosti mělo začít ubývat a postupně možná kránu místy až skoro jasno. Co se týče nočních teplot, ty by se měly pojít většinou od 13 do 9 stupňů Celsia, v horských údolích to může poklesnout až k 5 stupňům, vítr to bude provázet jen slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom podobný den tomu dnešnímu, zpočátku málo oblačnosti v ranních dopoledních hodinách. A potom to vypadá, že v průběhu dne oblačnosti bude přibývat k večeru až na zataženo a právě v těch večerních a potom nočních hodinách na ten další den se mohou výjimečně začít vyskytovat přehánky. Zítřejší maxima nejčastěji od 19 do 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota opět někde kolem 15 stupňů a vítr zpočátku slabý, v průběhu dne přechodně místy mírný, severozápadní až západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy středa, co čtvrtek a pátek. Jaká je předpověď pro ty další dny?
1: Čtvrtek vypadá, že bude nejdeštivější, možná i pocitově nejchladnější. V pátek už se to počasí začne postupně vylepšovat s tím, že v sobotu už by mělo být ryze letní počasí. Ve čtvrtek tedy očekáváme převážně velkou oblačnost. V průběhu dne se na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Není vyloučena i nějaká slabá bouřka. Noční teploty většinou 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší denní potom mezi 17 až 21 stupňů. Vítr slabý, jihozápadní až západní, v průběhu dne přechodně mírný, severozápadní do 6 metrů za sekundu. V pátek potom zpočátku velká oblačnost, místy ještě občasný dešť nebo přehánky, zejména v té beskydské části regionu, a v průběhu pravděpodobně toho pátečního dne nebo nejpozději odpoledne budou srážky postupně ustávat a později odpoledne nebo k večeru by mělo začít ubývat oblačnosti. Noční teploty od 13 do 9 stupňů, ty odpoledně potom mezi 17 až 21 stupní Celsia, ale na sobotu už potom máme opravdu nachystány snad skoro letní teploty.
0: K tomu všemu se dostaneme i v těch dalších dnech. Já už dnes ale děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny. Připravili ji tentokrát Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a přeji hezký podvečer.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 21. července a kterým tématům se v našem vysílání budeme věnovat zase zítra. Na Karvinsku mizí další stopy po těžbě černého uhlí. Firma OKD začala zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM. Hlušina tam padá dolů do téměř kilometrové hloubky. Právě na této šachtě u nás skončila téměř 250 let dlouhá éra hlubinného dobývání uhlí. Další informace přineseme také z Třinecka. V části Nebory se lidé dočkají spolehlivějšího vodovodu. Přes 3 kilometry nového potrubí mají stavbaři dokončit na přelomu roku. To všechno bez velkého kopání díky takzvanému řízenému protlaku. V Odrách na Veselském kopci vám představíme vesmírnou lavičku. Je skoro 4 metry dlouhá, odkazuje na souhvězdí jižní ryby a je obložená břidlicí, tedy materiálem tradičním pro tento region. Jde vlastně o lavičku, fotopoint i umělecké dílo v jednom. No a společně s naším regionálním stopařem se vydáme i na Morávku do Beskyd, kde vrcholí výtvarný plenér Barvy bez hranic. Účastníci všech generací tam malují krajinu, zkouší různé výtvarné techniky a pod vedením zkušených lektorů zachycují krásu Beskyd na plátno i na papír. To vše ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zase zítra. Dnešní den v kraji je ve finále. Přeji krásný podvečer a příjemný poslech dalšího našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Na Karvinsku se začíná zasypávat černouhelný důl ČSM. V Kravařích pokračuje stavba nové sportovní haly. Zítra bude polojasno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
4: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletonu společně s Francií, s Velkou Británií, možná Švédskem, a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
5: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Chrise Collertna přináší spolupráce s ČEZem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Firma OKD dnes začala zasypávat první ze čtyř jam dolů ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028. V Kravařích na Opavsku skončily venkovní práce na stavbě nové sportovní haly. Potvrdila to lidovecká starostka Kravař Monika Břesková. Krytá tělocvična bude propojená s budovou tamní základní školy a vyřeší se tím problémy s nevyhovujícím sportovním zázemím.
6: Zase to teď nabralo takovou jako docela rychlost. Byly i menší problémy tím, že přišly třeba vydatné liáky, tak tím se firma i my popasovali, ale teď už všechno běží tak, jak má, a myslím si, že tak do konce října budeme hotovi.
2: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou také přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se na silnici u městského stadionu stala nehoda dvou aut. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tři
7: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli vaše ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes má Vítězslav, tak Vítězslavům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 21. července. V ostravské rozhlasové rodince už tady mám připravena písemná přání, která budu předávat, ale v druhé půlce hodiny to změníme hudební žánr, dáme si folk, pravidelná půlhodinka folky nemůže chybět každé úterý v našem podvečerním vysílání. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Ivetě Bímové, která právě dnes 21. července slaví 65. narozeniny. Štěstí, zdraví, všeho dost a vždy důvod pro radost. Velkou lásku, dobré přátelé, ať život prožijete veselé, to přeje Klub důchodců v Pusté Polomy.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, moc vás zdravím a prosím o hudební gratulaci mé mamince, paní Emilii Neuwirthové, která bydlí v Ostravě Polance a právě dnes 21. července se dožívá významného životního jubilea 85. narozenin. Chtěli bychom jí ze srdíčka popřát do dalších let především hodně zdraví, štěstí, lásky a životní spokojenosti k tak významnému životnímu jubileu. Ať zůstane stále úsměvavá, stejně pozitivní a bystrá do mnoha dalších let. To přejí syn Petr s manželkou Radkou, dcerou Veronikou a Václavem.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Milá redakce, prosíme o písničku k svátku. Bude 21. července pro našeho dědu Vítězslava. Přejeme mu hodně radosti, přejeme mu štěstí, zdraví, toho nejvíce a samozřejmě také boží požehnání, ať se mu daří. A písnička, kterou má tak moc rád, Ogaří Idu od Záhořanů, ať mu udělá celá směs velkou radost. Všechno jen to nejlepší přeje rodina i kamarádi.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Ríšo, zdravím tě, zdravím i doma u rozhlasových přijímačů.
1: Určitě.
2: Jako víš, to jako někdo nás poslouchá na mobilu, někdo nás poslouchá u tabletu, někdo u notebooku. A dobře, těším se na to, že nás posloucháte, protože tohle je pro nás příjemné.
1: Máme tady speciální díl.
2: Ano, ten speciální díl je o Zuzce, o Zuzaně Návarové, kterou jsme všichni milovali. Tak a ať to neodkládáme, rovnou první písničce. Zatím hodně plus.
3: Je mi fajn a je mi skvělé, jen se nesmím ani hnout.

sit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn,

0: Vítka
1: Sázavská. Díky ti, ty jsi hrozně hodný. Protože to bylo vážně velmi dobré. Ještě tam byl basista Raba. Ten se na tom podílel taky. A jo, to bylo úžasné. Ale tady jsem chtěl použít věci z té další doby, kdy byla buď s Ivo Guterres, a nebo s Kou, a protože to je jiné. Tam je najednou ona. Tam je najednou ona a je, ty písničky jsou takové nějaké ženštější. Takové nějaké plnější. Ta další věc se jmenuje Indiánská.

0: Zuzana Navarová je dnes v hlavní roli pořadu Folky, protože jí věnujeme celý díl.
1: A zaslouží si to. A je to hrozně zajímavé, kolik teďka napodobovatelů vůbec má, kolik je kapel, které hrají její písničky. A ty písničky si zaslouží. Já si vzpomínám, jak jsme při Moravském folkovém létě v Příboře leželi kousek před scénou

nad tím se zkoušel a meditovali jsme v té trávě o tom, jak ty věci jsou. A to tam byl ještě nerez, to bylo ještě z toho období nerezu. A já jsem si najednou uvědomil, že to je hrozně, hrozně bohatá ženská ve smyslu to vevnitř, že stojí za to, abychom tom rozhovoru pokračovali. Ale tuším, že technik nás rozhrnul, protože by museli zkoušet. Tak jsme si to odložili na později a to později už bylo vždycky komplikované. Tohle, ta další věc se jmenuje Odeus.

0: tahle malinká věc, kterou přijde, to je, na to jsem se dvakrát pro jistotu zeptal. Jak se to jmenuje?
1: Jestřábovi.
0: Proč se to tak jmenuje?
1: No, já teda tuším, ale já jsem se na to neptal, tak to nevím.
0: Já jsem se na to radši zeptal kontrolně, jo. Já dokonce jsem se ptal, Zuzi, ty jsi byla u skautů? Ona hrdě řekla ano, hned vedle, a teďka si nespomenu, všichni vy, kteří víte, mi to odpuste, budu říkat třeba dvojka, hned vedle dvojky, oddílu, který vedl Foglar. A Jestřábovi je vlastně, to je jemu darované, jemu věnované, protože Jestřáb byl Jarda Foglar.

0: Tak to byla kratičká skladba Jestřábovi.
1: No, ale podle mě možná nejznámější je Andělská. Nevím teďka z té doby, nevím. Ale já s tím mám takovou jednu zvláštní osobní zkušenost. Kdysi dávno, když jsem si hrál na toho manažera, který všem radí a všechno umí a všude byl, někde dokonce dvakrát, a tak jsem dělal s Jardou Ješkem z ČP8. A on si se mnou dal jednou rande někde v Praze ve Smečkách a seděli jsme tam v nějakém drahém hotelu a ucucávali jsme levnou kolu. Nejlevnější nápoj nám dejte. A on mi vykládal o tom, o tom svém příběhu, jak je těžce nemocný a jak to celé je. To už jsme spolu dělali další dobu a připravovali nějaké věci. A já jsem si najednou uvědomil, že ve spoustě těch úžasných písniček je někde nějaké znamení smrti. Nějaké vyrovnávání se s tím znamením. A nikdy mi to předtím nedošlo. Bubeníček v srdce. A nikdy mi to nedošlo najednou. A pak jsem jednou vlastně poslouchal Zuzaniny písničky a uvědomil jsem si, že tam to je taky. To znamená, až mě zamrazilo, a v té Andělské poště je to úplně jednoznačné. Poslouchejte.

že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak ji to mrzí.

0: Neskutečně krásná a neskutečně smutná písnička dozněla. Andělská.
1: Je taková, takový křehký svět. To byla Zuzana. Shodou okolností, prosím tě, ona jednu dobu dělala, jak jsme si říkali, prosím tě, ne s Kubáncem, dělala si Vojky Terezem a ten byl Kolumbiec. A nejzajímavější je ten duet v písničce, která se jmenuje Dobrou noc.
0: Laila Tov. Ano, tam v tom refrénu, tam ty dva hlasy jsou kouzelné.
1: Jo, to je takové, je to zajímavé. Tak dobře, jdeme na Laila Tov.

0: A teď úplně na závěr kousek pohádky. To je, jak tady kolegové zjistili z roku 2003. Já jsem to úplně přehledl, že to až tak staré a přitom musí být staré už kvůli té Zuzce, ale ta věc je pořád krásná. Úžasná.
1: Jmenuje se Čert ví proč a my jsme dumali, jak se jmenoval ten film.
0: Já ti teďka řeknu tu perličku. O ten film se mnoho Čert ví proč.
1: Úplně stejně, ano, je to tak.
0: Tak si to užijte. A příště zase. Ahoj, žijte folkově.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý. No, někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naděj a sílu a věruji dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mně to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
3: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal, ale nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
4: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
3: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumenge lačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí. Z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno, nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. A u toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný je drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, a co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat, tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak, tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadlu úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Vás, pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze, o tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu třeba, nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plnej sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte, no, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčili v našich šlépějích, pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: pojišťovna Štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
0: skoro povinností.
1: Skoro povinností.
0: Tak skoro.
1: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my, zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jako by tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska pod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě, než jdete načítat, namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny ví.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde meziresortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Zdravíme vás.
4: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, jsem Mikešem, těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
4: Dobrý den. Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
5: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
4: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
4: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
5: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
4: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
4: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
4: Jo. Na kolik let to má dopředu? No,
5: já
4: dobrá.
5: Ještě jednou moc krát děkuju.
4: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny, Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkal mě, no jo, on je dneska autobus, říkal, tak pojď se jedem.
4: Dal jste jí helmu nebo ne?
5: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád jako.
4: Takhle jste no úplně jo. To poznal?
3: Já jsem to poznal, že moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
4: Už a co, ona se lepila nebo? Že jste to poznal?
3: No, nevím, asi jo.
5: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
4: Na začátku tedy cudná.
5: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože to dělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem ji dodělala, udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
4: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem. Že?
4: Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
5: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
4: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
5: Ano.
4: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
5: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
4: Na něm?
5: Na něm.
4: Jak, v čem se to projevovalo?
5: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
4: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
5: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
4: Co vám na něm imponovalo tehdy?
5: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
4: U vás, Jaroslave, jaké to bylo tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anežku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že by se chtělo dělit o ten cit i s Anežkou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
4: Co se děje najednou s vaším jistý
3: a
4: tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
4: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
5: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
4: Kolik?
5: A tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
4: Sedm sourozenců?
5: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se brali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my, protože 11 děti, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
4: A už jste věděli, že chcete být spolu.
5: Ano, přesně tak.
4: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
5: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
4: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah. A ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jedeme v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo nešel sedě... pěšky.
3: Ale. Nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli ty Švagrová, nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švýcu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polevku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal, od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života?
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídal, že pořád, nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nezapomněla.
3: Chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo, on je potřeba se chválit, chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Janeško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti. A ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najedno, neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric. A tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu. A jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam, nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samo miláčku tým. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimálně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi jel na motorce, co jsem měl dělat. No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky nepoštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško.
3: Já jsem se to dověděla i já. Já jako matka, no co jinýho, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona si mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže.

0: dál. To mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako no, a musíme skutečně žít dál, jako. Protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
1: Kolik bylo tehdy synovi?
0: 18 roku. No.
1: V těch nejlepších letech.
0: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
1: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
0: Ne. V žádném případě. Společně a rodina, taky když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedině ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
2: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tu chlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
3: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
4: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
3: Jsou to přímo apoštolové lásky.
2: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci. Ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už ledajaké věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
0: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jablí, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
1: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
2: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uví, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého, takže mu říká dědo.
1: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
2: No, my jsme už získali.

0: dostali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
1: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tým ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
2: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
1: No to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
0: Není k tomu co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: To
4: je překvapení velký.
3: To jsme teda úplně udivení.
4: No teda.
3: A i k tomu kafe. A tomu jasně. Máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžeme tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
4: To je bezva teda.
3: No to je bezva. A že jim moc krát děkujeme.
4: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
3: no je. Hmm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
3: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
3: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Ať přijedou do Opatovic, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
4: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
3: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvílu a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
4: Jenom si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
3: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
3: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
4: Ne.
5: Vůbec?
4: Nemá.
3: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
3: Dva, tři.
4: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
3: No samozřejmě já.
4: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
4: No do prádla, máme koš.
3: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
3: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
4: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
3: On.
4: asi jsem býval trošku já, to vám řekne manželka asi, ale nevím, no, nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
4: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
4: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
3: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
3: No, myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
3: Já. No, já jsem byla su a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
4: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
4: No, asi manželka. A já za chvíru.
3: Jej, na manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
4: Dobře. Jo.
3: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
3: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuju, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla, nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
4: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně, co je potřeba, tak dělám. Já nevím, no, je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
4: No tak určitě. Radost máme vždycky. Jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojeni.
5: Jste ráda, že ho máte?
3: Určitě. Nechtěla
4: já
3: bych
4: taky.
3: Sama. Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho a že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono, sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pánu dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
4: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
3: Ano.
4: No, samozřejmě. Jo.
3: Musíš říct ano.
4: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
3: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebemenším nějaké rozepří bych mu řekla, že jdu od tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
4: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
4: No jistě, že je. Pochopitelně.
5: Milujete ho?
3: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlata, nevím co. Zas bych si ho vzala. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli taky keramické střepy z hradištního období.
6: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub. Detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě, ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce, a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s 5 zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu. Když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s 5 zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal 3 pány s 5 zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní 3x. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v Dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina? To je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10x. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby, ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů, to dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod, já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak. A můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A... Když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vinsku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Trixa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vinsku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Mě snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun, tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak, ale ty peníze mě musíte odpočítat a já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub, aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Č. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A tak by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nelesmi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby,
7: no?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte.
9: No.
8: Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Elmgenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostry.

0: Lotta, který byl nazván Kryptobranchus Primevus neboli Andreas Šojchcerý Čudý.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: máme nejvíc líbí.
1: děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
0: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
1: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane, kolik je 17×29?
4: Ne, nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete míti volný deš?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé.

0: poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
1: Prosím, to je jedna stránka věci, ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
2: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
3: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
2: To je zástupce německého kapitálu.
4: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
3: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
1: Právo, Herr Bondy.
3: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
1: Moment, please.
3: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
1: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
5: Frenetický potlesk.
1: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
5: Projevy souhlasu.
1: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
3: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
6: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
3: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžem.
5: Všeobecná veselost.
3: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová?
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadně na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
1: Pro boha!
3: Co je?
1: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux.
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz.
4: No,
1: to je strašné, to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnané. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnané, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele a přivezuje na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, Takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Mari, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přicházejí děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když s intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus a prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo...
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako... On se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, tak ať nezdržuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji
1: tež. A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože tu mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat, já prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ty mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
1: tak
0: přeju
1: jo,
0: do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, to téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nahodili ze svíky ho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby, každým, v osud Arbitově 11. července byl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 21 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte, v tým baráku furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, dávám tam kytičky, všecko. Ne, si žije,
0: tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten, právě o tom osudu jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí, starala se o nás. Dneskom, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí, všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války, ano. 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně, a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl, v kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování Brna. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně.
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, já jsem nevěděla, ta šla do Kojňáku, ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: Tepláče, a že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmý letý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské. A já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo? A ne dospělý člověk. Hmm.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. To mě, tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my jsme
0: no samozřejmě,
1: nebyli.
0: Protože jinak by ho nevzali.
1: A tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem. A představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla se mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku.
0: Ano.
1: Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto. Já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Hmm. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme no, už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění.
1: Já
0: moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás dřela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo.

0: hotel, to byl jeho byt.
1: Aha.
0: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
1: Aha. Tak proto to takhle bylo.
0: Takhle to bylo.
1: Tak moc krát děkuju.
0: Já jsem se zažádala o byt, dali mi byt.
1: Ano.
0: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused. A ten mi to potom vynahradil. Všechno srovnal se. Jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
1: No skvělý.
0: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
1: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního. Určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
0: Já vám taky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Dobrou.
1: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel tu na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak jsem myslela taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat. A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská. Nebudu to dále rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To jsem pak dala všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená, správná, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se tam bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Pátek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci jako pořád lidí a to jsem vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že no, tak jsem teda šla i v Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. A mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala, sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
0: Perfektní.
1: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás vlastně odměnil ten osud. Přesně tak.
1: Odměnil,
0: čím víc se vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska stále, když přijede dcera za náma, protože bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkal, já půjdu s tebou a i na konec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu. Teda se přiznám, ještě půjde chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 1. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska, ještě tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý. Lidem.
1: Hodně,
0: přesně.
1: Že rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: tak. Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to
1: užívám.
0: Moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Houston.
1: Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer i vám, a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození. Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
1: To je pravda.
2: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vidět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně. Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
1: Mělo by to tak být, pane Josefe.
2: No je jednoduchý, když potkáte, jako já to třeba tady v Novosedlicích, je docela do starých babiček, který potkávám, a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky. A víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
1: Přesně.
2: Jak se vám daří? A vy taky to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
1: A stačí tak málo, že jo? Stačí to tak málo, že jo, pane Josefe?
2: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak bych řekl, ono upřímnou větu a takový to, no, nevím, no. Nevím,
1: pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
2: nic
1: fakt.
2: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte a řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
1: Je to tak. Moc děkuju.
2: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
1: To rozhodně.
2: Si myslím, že jo.
1: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované Severní Čechy.
2: Taky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Vám taky.
1: Tak panu Josefovi předám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni. Ať věříme, na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetěn vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic, příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo, osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. No, prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se prosloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, tohle je můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak jí říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tato sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to tam nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, nebláznete. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil. A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na psí knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem ho v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osu. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iveto přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzké, když mi je opravdu tak jako tesklo a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já do nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuji,
1: dobrou
0: přeju vám
1: noc.
0: Hezký
1: den. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční Jelince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků. Uh-huh. Ale v roce 2008 zemřel chudáček, našla jsem ho v koupelně mrtvého, už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček, no baráček, vilku, dvě děti krásné, syn už má 66, vilku, dvě děti krásné, syn už má 66, dcera má 62. Jsou zaopatření, velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky samé, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všechno. Ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej.
0: Ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě si střetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska.

0: a tak to s náma zatočilo.
1: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
0: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu, no zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To jsem měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
1: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání, jenom vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju, no. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, jako, ale moc jsme se neseznámili s nikdy. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. A tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel mě, nebo manžel to ještě nevěděl.
0: Ano, ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6krát za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14krát a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: No. Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane, jo.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten uh-huh, její syn.
0: Uh-huh.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzička na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no, zadaří, že jo? Když no, je ta no, žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té, že některou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela,
0: uh-huh,
1: jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašný.
1: Jo, no, a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no,
0: no, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano,
0: když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm.
1: No.
0: Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do, ano, Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka vám.
0: Přesně tak. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. A většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustil.

0: A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom se všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením. A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházení, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojím. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klejnou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít. Musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
1: Ano.
0: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že i na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl, tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
1: Rozumím. Manželka.
0: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
1: Úžasný, pane Václave.
0: Mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
1: Perfektně.
0: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratry, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
1: Povedlo se, pane Václave.
0: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
0: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek, kdo pláče.
1: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo už spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žaravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okazujem
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne.
1: Je to,
0: přesně tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmovilisty jsou něco takový, já bych řekl, takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane. Prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo z toho reinkarnace, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Olene.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Předám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: Ano, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano, to
2: ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. Ne.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a...
2: Hračte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohoškama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by Jéňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? A ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Takhle. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: za to, že ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín,

Rudá záře nad Kladnem. K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? Tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

proč jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,